0: but I want another cocktail.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Jake Status.

dopoledne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?

0: víte, co to znamená?
1: Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy. Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

0: Jany.
1: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
2: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
3: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
4: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
3: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Free Radio 107 FM.

0: majitel. A víte, co to znamená? Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.
1: Na zdraví.
2: Vypadáš utrápeně, řediteli.
1: Ale firma stagnuje. Chtěl jsem utáhnout šroubky, ale mám pocit, že to nemám pod kontrolou.
2: No, to znám. Všechno se řeší přes počítače, data uložená, Bůh ví kde. Čert, aby se v tom vyznal.
3: Nesvěřujte správu sítě čertům. Pozvěte si Webstep, specialisty na správu a bezpečnost počítačových sítí. Webstep, máme jasnou vizi, jak překonat krizi. Volejte 840 840 700 nebo www.webstep.net.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Jak říkají odborníci, ano, při práci na zahradě se naprosto skvěle odreagujete. Je to dobré pro vaši duši i pro vaši mysl a taky malinko záleží na tom, koho zrovna zakopáváte.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: Velikému šrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Scooter, it's a best, ain't nobody. Dobré ráno, přátelé. Dobré ráno i školou povinní. Ano, úterý 1. září. Start nového školního roku a většina rodičů už na nohách. Přípravy, balení aktovek, chystání a odvoz do školy. To je ještě brzy, to je ještě brzy. Až na 8. 6.56, aktuální čas. Roman s vámi na 107 FM. Krásné ranko, přátelé. Zvládejte. Zvládejte to. Je to tady. Prázdniny byly dlouhý, tak doufám, že jsme si je užili na maximum. No a teď už zase do školních lavic. S tou nejlepší muzikou, cesta do práce nebo do školy, už za chviličku vám zpříjemní, nebo cestu, Lucenzo a novinka Limoncello. Rád bude taky Robin Schulz a Better Time a nebo Gasp.

řekneme, kdo pak dneska slaví svátek, popřejeme a za chvíli mrkneme i na zajímavosti. Bude tu kalendárium, co zajímavého se událo v minulých letech, a to právě dnes 1. září. Tak držte vlnu. Free Radio.

0: za námi Rehab Musafa, Hype Man, Believe, Shooting Stars. Máme 12 minut po 7 a jdeme gratulovat. Kdo pak dneska slaví svátek? Komu popřejeme? Linda. Lindy dneska slaví, tak Lindám všechno nejlepší. 8161 celkem v republice. A nejenom Linda, ale taky Samuel. Samuelům posíláme taky pozdrav. 8158 v republice, v Brně 402. Linda a Samuel dneska jsou oslavenci, tak všechno nejlepší.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Freeradia.
0: A my se jdeme podívat, co zajímavého se událo v minulosti. Mám tady kalendárium připravený pro dnešní den 1. září. Mrkneme například do roku 1310. Jan Lucemburský se oženil s Eliškou Přemyslovnou. Tento den, roku 1643, švédská armáda pod velením generála Lenarta zahájila devítidenní neúspěšné obléhání Brna. Roku 1804 německý astronom Karl Ludwig Harding objevil planetku Juno. A ještě mrkneme do roku 1972. Americký šachista Bobby Fischer se stal 11. mistrem světa v šachu, když zvítězil v zápase o titul v Reykjavíku. Mrkneme i do roku 1985. Americký oceanograf Robert D. Ballard objevil vrak Titaniku. Na rozky slaví lední hokejista Tomáš Nosek, taky Jan Kliment, fotbalista, tenista Jakub Menšík, jihokorejský zpěvák skupiny BTS Chon Chong Kuk a to je tak všechno. Tak gratulujem, posíláme pozdravy. Lucenzo, před námi bude tu Buddy Banger, za chvilku Mimi Web a taky Gasp, Heaven is a Place on Earth, jako zpátečka.
1: Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: kapele Gasp, Heaven is a Place on Earth. Pátečka z roku 2002. Má taky spoustu let za sebou. 7.30 aktuálně. Dobré ránko, přátelé, za půl hodinky zvonek. Školní zahájení nového školního roku. Věřím tomu, že teď už jste asi na cestě. Tak pravou nohou kročit. Ať to zvládnete. Pojďme na čerstvé zprávy, Katka nám prozradí, co je nového.
1: Pivnice u Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Jsou tu zprávy, vítám vás. Dětem v základních a středních školách začíná po dvouměsíčních prázdninách nový školní rok. Do lavic v něm podle odhadu ministerstva školství poprvé usedne asi 115 000 prvňáků. Dětí v základních školách oproti minulému roku ubude. Přesto by jich nadále mělo být víc než milion. Na středních školách a konzervatořích by mělo žáků v denní formě studia přibýt. Horké dny lidem v brněnských Kohoutovicích zpříjemní nový klimapark, který vznikl na Libušině třídě. V parku za víc než 10 milionů korun, který včera zástupci radnice otevřeli, jsou i teplotní čidla, která ve vysokých teplotách automaticky spustí ochlazování. Španělsko v létě zaznamenalo největší nadúmrtnost kvůli vysokým teplotám od roku 2015, kdy začal být sledovan počet mrtvých oproti obvyklému průměru, informoval tom agentura EFE. Zemi letos v létě opakovaně zasáhly vlny veder. České volejbalistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupily. V Brně v osmifinále podlehly Švédsku 0-3 po setech 19-25, 23-25 a 21-25. Nezopakují tak osmé místo z roku 2023.
3: Víme, kde to hostne. Doprava Free Rádia.
0: Tak, přátelé, je čas udělat pápa prázdninovému provozu. Aktuálně koukám, už máme velmi husto, například na dálnici D1. Kdo jede aktuálně od Holubic směrem na Brno, tady máme nahlášenou kolonu. Kolona je i na D2. Další kolonu vidím od exitu 7 Modřice. Kdo jede směrem do centra města Brna, tak tady máme taky nahlášenou dlouhou kolonu. Mrkneme na příjezdu do Brna od Pohořelic. Je to před nájezdem na D1. Stojí tady odstavená dodávka na místě. Počítejte zhruba s 3-kilometrovou přerušovanou kolonou. To je ono, o čem mluvím. Na D2 na 13. kilometru je to od Brna na Bratislavu. Stojí u Krajnice nákladní auto s dodávkou. Po nehodě místo je plynule průjezdné, tak na to myslete. Ještě koukneme do centra města Brna, už to tady vidím v červených barvách, všude postojíme, dokonce i bosonohy hlásí teď aktuálně kolonu, kdo jede ve směru do Brna. Šťastnou cestu, kdyby něco, tak nám cinkněte anebo použijte naši aplikaci.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Mám pro vás ale dobrou zprávu, co se počasí týče, léto ještě nekončí. Dnešní ráno sice trošku chladivé, aktuální teplota ale pomaličku narůstá. Venku měříme 18 stupňů Celsia, odpoledne 24 až 26. Ve středu 27 až 29, ve čtvrtek bude mírně zataženo, teploty 25 až 26 stupňů. V pátek se nám vrátí opět tropy 29 až 31.

0: Bastation. 7.40, pojďme do Brna.
1: Free Radio, co nového v Brně?
0: Prázdniny skončily a nejenom brněnské. Děti se vrací do školních lavic. Řidiči, dávejte pozor. První zářijový týden není náročný jenom pro školáky a jejich rodiče, ale také pro řidiče a strážníky městské policie. Ti budou až do pátku dohlížet na bezpečnost malých Brňanů, především u přechodů. Dobrý pozor si musí dát šoféři, kteří si na pohyb dětí mohli během prázdnin odvíknout. Tak velmi opatrně. I děcka můžou být rozvířený, že jo, po prázdninách. Velmi opatrně, prosím. O bezpečnost dětí u základních škol se hlídky starají celoročně, ale v tom prvním zářijovém týdnu bude dohled posílen od úterý od dnešního dne, od 1. září až do pátku, tak mohou školákům na 5 desítkách míst samozřejmě vypomoci strážníci městské policie Brno a budou kolem základních škol i kvůli zkrácenému vyučování, že jo, Bůh ví, jak to máte dneska, jenom hodinku třeba a pak děcka fr domů a tak. Tak pozor na to. Buďte velmi opatrní. Pokud razíte někam a budete mít nějakou základku, tak opravdu dodržujte rychlost a koukejte doleva doprava, aby vám tam náhodou nějaký ten školák rozdivočený neskočil. 7.42. Jolanda Be Cool, Shakira, Pitbull a Wobble You. Za chvilku.
1: Free Radio. Tvý brněnský rádio. Nevaž se. Rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Upokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se. Rozvaž se.
2: Za mě nevyslážu, to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Petě, pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
4: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
5: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
4: A mytí oken?
5: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
6: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
7: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
1: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: 7 hodin 57 minut, pojďme mrknout, kam vyrazit, ale ještě předtím seřídíme hodinky.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A za pár minutek je tady 8. Zvonění nastane. Start nového školního roku. Tak přátelé, zvládejte to. Teď pár tipů, kam se dá vyrazit.
2: Zveme vás na speciální akci do brněnského kina Lucerna. Kdo by alespoň jednou nezaslechl jméno Harryho Pottera, čarodějnického učně, jehož neskutečná popularita mezi dětmi během krátké doby zasáhla i dospělé. Harry Potter a kámen mudrců v brněnském kině Lucerna 25. výročí v úterý 1. září od 16.30.
0: Tadle delegace jede ven bavit. Vyrazíme s Michalem Kury na Jadran za chvilku. Jugal, Alternate a Move into Sun. A nebo Florfila, hymna číslo 5. Držte vlnu. Za chvilku mrkneme společně do Brna, co novýho. A Janča Houbová pro vás připraví kino novinky.
3: Free Radio 107 FM.

0: Not Mood, Adam Levin. 8:05 přesný čas. Pojďme omrknout dopravu.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Kde pak máme komplikace? Pozor, na Brněnsku mezi újezdem Utišnová dolními loučkami tady havarovala dvě osobní auta. Místo je průjezdné jedním pruhem. Další problém, stále na Vídeňské ulici, kdo jede od do Brna od Pohořelic, tak je to před nájezdem na D1, stojí tady odstavená dodávka a na místě počítejte zhruba 3-kilometrovou kolonou. Na D2, 13. kilometr od Brna na Bratislavu, tady na hranici nákladák s dodávkou po nehodě. Místo je plynule průjezdné. Jezděte opatrně a počítejte s hustým provozem v centru města Brna, už se nám to vrátilo do normálu, tak počítejte s tím, že vás to zastaví. A hlavně na té Vídeňské, tady vidím, že ta kolona je už od Modřic, kdo jede ve směru na Brno, tak pozor na to. Šťastnou cestou, kdyby něco zavolejte, anebo použijte naši aplikaci.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Venku aktuálně 18 stupňů, odpolední maxima 24 až 26, zítra 27 až 29. Ve čtvrtek mírné ochlazení, bude zataženo teploty 24 až 26 stupňů. V pátek potom teploty vyšplhají výš 29 až 31.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
2: Dominika Mergová, Kali a

0: a Maurizio Buccalò. Je pro rodiče. Možná zrovna dneska v tom příjemném zahájení nového školního roku, co třeba naplnit si odpolední program návštěvou brněnské zoologické zahrady. Tak tam vyrazíme právě teď. Free Radio, co nového v Brně? Se totiž podívat na další radostní přírůstky. Ano, Damán Skalní. Přibyly tady dvě mláďátka. Skupina Damánů Skalních v brněnské zoologické zahradě se rozrostla o dvě mláďata. Jedno je sameček, u druhého zatím není pohlaví známo. Mláďatům se daří dobře, lze je vidět ve výběhu. A odchov Damánů Skalních je pro zařízení velkým úspěchem, protože zvířata do zoo přijela teprve loni v září, prozradil mluvčí brněnské zoologické zahrady pan Jan Bedřich. Tak kdybyste je chtěli vidět, máte velkou šanci, velkou možnost. Nový přírůstky v brněnské zoo a do zoo posíláme velký pozdrav.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: Hymna číslo 5 Florfila za námi, 8.31, už 31 minut. Jsou žáci základních, středních a všech škol v lavicích. I prvňáčky samozřejmě musíme pozdravit, kteří to mají úplně poprvý dneska. Tak ať se vám líbí. Pojďme na další čerstvé zprávy. Katka přichází.
1: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
2: pak hrnky,
1: flašky, kufříky, vyměním za kuponky,
2: škola volá.
3: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
4: Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun.
5: 30 000 korun.
4: Nabízíme mzdu s příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
6: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
7: Přeji pěkné ráno. Před dnešním začátkem nového školního roku dokončila městská část Brno Sever většinu naplánovaných oprav školních budov. Někde se práce o několik týdnů zpozdily. Týká se to třeba přestavby školní kuchyně na základní škole v Milénově ulici. Za dva prázdninové měsíce zemřelo při dopravních nehodách v Česku minimálně 99 lidí. Je to největší počet obětí od léta 2021, kdy bylo mrtvých 101. Srpen je letos nejtragičtějším měsícem. Zemřelo 57 lidí, meziročně o 4 více. Didaktickým testem z češtiny dnes začíná podzimní termín státních maturit. Podle dat na webu státní organizace Cermat se k němu přihlásilo 7270 žáků, meziročně méně. Celkem půjde ke státním maturitám letos na podzim 10530 žáků, méně než loni. Pro zhruba 8440 z nich jde o opravný nebo náhradní termín, pro zbylé je to řádný termín. Fotbalista Petr Mareš po 9 měsících skončil ve Zbrojovce Brno. 35-letý levý bek, který má na kontě 3 reprezentační starty, po vzájemné dohodě s klubem rozvázal smlouvu a bude si hledat nové angažmá.
6: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Vyrazíme na silnici Omrknou, jak to vypadá aktuálně na příjezdu do Brna od Pohořelic. Stále pozor, je to před nájezdem na D1 odstavená dodávka. Kvůli tomu kolona tady byla velmi dlouhá. Já se kouknu, sahla až k Modřicím a mám pro vás výbornou zprávu, už se nám rozjela. Neplatí to ovšem o dálnici D2, kdo jede aktuálně, tak u Olympie Exit Třicharlice. Tady je kolona a sahá až k nájezdu na D1 Exit 196. Tak opatrně, ať to dobrzdíte. Ještě se jdeme podívat do centra města Brna, kde očekávejte zdržení. Vidíme Merhautova, taky Milady Horákové na Kolišti, na Křence, na Olomoucké, Zvonařka, Dorny hlásí taky kolony. Podobně to vypadá taky na Poříčí, Vídeňské a kolem Mendlova náměstí. Tady taky chvilku postojíte. Šťastnou cestu!
6: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Teplota pomaličku stoupá, ale léto ještě nekončí. Mám pro vás dobré zprávy. O koncem týdne teploty kolem 29 až 31 stupni Celsia. Dnešní odpolední maxima 24 až 26.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Časy se mění. Dřív přišel zloděj a zakřičel peníze nebo život. Dneska přijde zloděj a řekne a tady mi to dvakrát podepište.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: do 12, přátelé. Ano, do 12. hodiny. No a co je před námi? Čerstvé kinonovinky a Janča Hubová. Pojďme se podívat, na co nám doporučí vyrazit do kina.
1: Free Radio. Novinky v kinech.
2: Do kin vtrhl dobrodružný akční sci-fi snímek Vzhlížet ke hvězdám, který se odehrává ve světě s decimovaným chřipkou. Mladík Hick, jehož pandemie připravila o rodinu, přežívá na opuštěném letišti s postarším Benglim. Ten působí, jako by se v postapokalyptickém světě už narodil, zatímco Hike stále sní o světě, v němž nemusí odrážet útoky gengů. Určitou naději mu dává hlášení ze vzdáleného letiště, které občas zachytí na své vysílačce. Po nečekaných dramatických událostech se rozhodne hlas následovat. Jak to dopadne, to se dozvíte na novém dobrodružném akčňáku Vzhlížet ke hvězdám.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Chase and Status. Čusté, Czech Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: Vojlo Vedert Danzare, Prezioso s Marvinem, legenda z roku 2003, přesně v 8.57.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A další muzika nachystaná. Kaskada Utopia. Rád bude Sony Fodera, Becky Hill. A taky 666. Za dvě minutky, tady 9:30 čerstvé krimi zprávy, ale ještě předtím pár tipů, kam vyrazit.
2: Free Radio, kam vyrazit?
3: Zveme vás do muzea. Soutěž Mladý těšanský kovář je tradiční akce konaná v barokní kovárně v Těšanech. Letos budou mladí kováři tvořit na téma z říše fauny a flóry. Těšit se můžete také na program pro děti. Kovárna bude pro veřejnost otevřena zdarma. Soutěž Mladý těšanský kovář se koná v Těšanech už tuto sobotu. Zveme vás do muzea. Technické muzeum v Brně pořádá ve spolupráci s obcí Slup již 21. ročník akce Slavnosti chleba. Čeká vás vůně čerstvě upečeného chleba z vojenské polní pekárny, řemeslný jarmark, folklor i přehlídka zemědělské techniky. Do Slupy vás navíc zdarma dopraví historické autobusy. Slavnosti chleba se konají ve Slupy už tuto sobotu. Podrobné informace najdete na www.slup.cz/slavnosti-chleba.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: rádia.
1: 5 minut po 9. omrkneme dopravu. Jak to vypadá? Pozor, v Brně Vídeňská ulice, je to před nájezdem na D1. Tady jsme měli, ne, teď čerstvá, pozor, je to směrem na Pohořelice, srazili se tady dva motorkáři, na místě záchranná služba, zdržení zatím minimální, ale přece jenom buďte velmi opatrní, pokud tudy jedete. Na D52 km 17,5, je to ve směru na Pohořelice, tady stojí porouchané osobní auto a další komplikace nejsou. Měli jsme tam dlouhou kolonu na té dálnici D1, respektive na té vídeňské, tady to sahalo k Modřicím, už je to průjezdné, ovšem vidím tady dvě komplikace teďka aktuálně ve stejném místě, dá se říci. Tady vidím Jihlavská křižovatka, Jihlavská Vídeňská, tak kousíček směrem na centrum. Je to u Alberta, tady vidím dopravní nehodu se zraněním. Jedná se asi o ty dvě motorky v sobě, tak tady opatrně a bude se to tam štosovat a už se to štosuje docela hodně. Kdo jede od Mendlova náměstí směrem na Vídeňskou, tak vás to zastaví už na křižovatce s ulicí Vojtova a Vinohrady. Takže velmi opatrně. Koukám ještě na D2, tady máme nahlášenou kolonu k Olympii, kdo jede od Olympošky a chce se napojit na D1, tak tady si postojí minimálně 10 minut. No a pozor, mezi Přízřenicemi a Modřicemi, tady máme taky nahlášenou kolonu. Jezděte opatrně, exit 201 Brno Slatina taky hlásí kolony směrem na Prahu, tak se obrňte trpělivostí. A kdyby něco, ozvěte se, díky.
2: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
1: Jak to vidí, meteorologové teploty by měly vyšplhat dnes na 24 až 26 stupňů Celsia. Zítra ještě tepleji 27 až 29, v pátek dokonce 29 až 31.
2: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí. Faruko.

0: Message Disco, Rehab Sumfeld, Sleep Tonight, 13 minut po 9 jdeme na čerstvé krimi zprávy. Pojďme nejprve mrknout za strážníky městské policie Brno. Připravený je Jakub Ghanem.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
2: Dobré dopoledne posluchačům do studia Free Radio. Mladou ženou v brněnských Ivanovicích prý v sobotu pozdě večer rozčílilo rozhodnutí obsluhy zdejší restaurace neprodatý alkohol. Personál totiž správně usoudil, že je na to až příliš opilá. Třicátnice prý nejprve v podniku nějakou dobu seděla, objednávala si a celou útratu v klidu zaplatila. Brzy po odchodu se ale údajně vrátila a důrazně se domáhala dalšího pití. Po odmítnutí podle personálu popadla hliněný květináč u venkovního posezení a prohodila ho zavřeným oknem do interiéru. Nádoba na květiny, která se na zemi rozkříštila, naštěstí nikoho nezasáhla, ani skleněné střepy nikoho neporanily. Jenomže žena byla velmi agresivní i před strážníky a protože je bezprostředně ohrožovala, museli proti ní zasáhnout a spoutat ji. Test na alkohol prokázal hodnotu přes 3 promile a tak strážníci přivolali sanitku záchytné služby. Podezřením z přestupku se budou zabývat úředníci ve správním řízení. Přeji hezký první školní den dětem, rodičům i učitelům a řidiče prosíme, aby byli nejenom poblíž škol, ale po celém městě obzvlášť opatrní.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: The Devil.
1: Devil 9.30, pojďme na zprávy. Katka připravuje bleskovky.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
5: Jsou tu zprávy, vítám vás. Dětem v základních a středních školách začíná po 2měsíčních prázdninách nový školní rok. Do lavic v něm podle odhadu ministerstva školství poprvé usedne asi 115 000 prvňáků. Dětí v základních školách oproti minulému roku ubude, přesto by jich nadále měl být víc než milion. Na středních školách a konzervatořích by mělo žáků v denní formě studia přibýt. Horké dny lidem v brněnských Kohoutovicích zpříjemní nový klimapark, který vznikl na Libušině třídě. V parku za víc než 10 milionů korun, který včera zástupci radnice otevřeli, jsou i teplotní čidla, která ve vysokých teplotách automaticky spustí ochlazování. Španělsko v létě zaznamenalo největší nadúmrtnost kvůli vysokým teplotám od roku 2015, kdy začal být sledovan počet mrtvých oproti obvyklému průměru, informoval o tom agentura EFE. Zemi letos v létě opakovaně zasáhly vlny veder. České volejbalistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupily. V Brně v osmifinále podlehly Švédsku 0-3 po setech 19-25, 23-25 a 21-25. Nezopakují tak osmé místo z roku 2023.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
1: A jak to vypadá s dopravou? Omrkneme aktuálně. Pojďme se podívat. Vídeňská ulice, je to před nájezdem na D1 směrem na Pohořelice. Dva motorkáři se tady srazili. Ještě stále tady probíhá vyšetřování, je to se zraněním na místě i záchranka, tak buďte opatrní při průjezdu. Ještě vidím na D52 kilometr 17,5 směrem do Pohořelic, stojí tady porouchaný auto. Co se týče dalších problémů, vidím na D2 kolonu od Olympie, dávejte pozor. Stejně tak je kolona kamionu v pravém pruhu na dálnici D1 od exitu 201 Brno Slatina, tak pozor na to. Ještě se jdeme podívat, neprůjezdný jízdní pruh. Mám tady nákladák s návěsem skládá nová vozidla a to je přesně na ulici Sokolové. Dávejte pozor, jo, Sokolová, Kšírová, jakmile jedete směrem k Delta pekárnám, tak pozor, tady asi to tady hodně zaštosovalo dopravu. Vidím kolonu někde už od Bohunické, tak pozor na to. Šťastnou cestu, kdyby něco, volejte, my to rozhlásíme nebo použijte naší aplikaci.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
1: Jak to vidí meteorologové, teploty dnes maxima 24 až 26, zítra 27 až 29.

0: Candyman, Rehab Omarnik, 9 hodin 39 minut, aktuální čas. Za chvilku. Tam to pěkně uteklo. 10. dopolední a mezi 10. a 11. tajemný film. Opět poukázka konzumace v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika, kterou najdete 5x v Brně. O to budeme soutěžit v tajemném filmu, ale do té doby se tu objeví ještě kolega Lukáš Bartl, který nám představí žhavý novinky z hitparády.
1: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš? Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Free Radio 107 FM.

Hezký den a příjemný poslech přeje Free Radio. Já jsem Lukin a přináším aktuální přehled novinek z hitparády 107. Frýčka. Novinka číslo 1. Sony Fodera, Becky Hill, Say Something. Novinka číslo 2. Madrid, Faruko. Třetí novinka hitparády je Robin Schulz, Watermat.

0: zazní aktuální novinky hitparády 107 Frýčka a vy pro ně můžete kdykoliv non-stop zahlasovat na freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradia a Lukáš Bartl. A Lukáš Bartl. Tajemný film. Už za chvíli.
2: Hey, it's me. I just want to leave a message because when I'm with you, I'm so lost. Because I love you so much.

0: Gary Hlevel, It's Raining Man, rok 2001, 9:54 přesný čas.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Scooter, No Rewind. Za chvilku Cascade a nebo Billie Jean. V remixu od Soundbounce. A k tomu tajemný film. Dneska si dáme něco akčního. Držte vlnu.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek. Mr. Worldwide.

0: hostne. Doprava Freeradia.
1: Ještě v rychlosti omrkneme, jak vypadá doprava. Pozor, si dávejte, Šironova ulice. Je to před nájezdem na Pražskou, směrem od Kohoutovic. Srazilo osobně autocyklistu, na místě záchranáři a policisté. Počítejte tady s omezením. Ještě jdeme mrknout Vídeňská. Je to před nájezdem na D1 směrem na Pohořelice. Tady je havárka dvou motorkářů. Taktéž záchranka na místě a policisté. Buďte velmi opatrní. Šťastnou cestu, kdyby cokoliv, zavolejte.
0: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Tajemný film. Tajemný film.
1: Tak a my máme 5 minutek po 10 a to znamená, že jdeme odstartovat tajemný film. Dneska tady mám pro vás americký akční krimi komediální drama, které bylo natočené v roce 1995. Tohle je první nápověda. Za chvilku dáme další a budou celkem 4. Po čtvrté, po poslední nápovědě budeme volat, typovat a vyhrávat.
0: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
2: Dominika Mergová, Kali a

0: film. Tajemný film.
1: Jdeme na tajemný film, připravena je nápověda číslo 2. Dobře poslouchejte. Přátelé, tenhle ten film se objevil i u nás v českých kinech. Poprvé jsme na něj mohli vyrazit 20. července roku 1995. Měl velký úspěch, proto roku 2003 byla natočená dvojka. Dokonce v roce 2020 bylo natočené další pokračování, stejně tak i roku 2024. Se stejným hereckým obsazením. Ovšem, změnila se režie. Ano. K tomu se vrátíme. Ještě ve třetí nápovědě se trošku podrobněji podíváme, kdo vlastně tento film, který dneska hledáme jako tajemný, kdo ho režíroval. Je tam jedna taková velká zvláštnost a zajímavost dohromady. Tak si na to počkejte. Třetí nápovědu prozradím za chviličku.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: Luna Pezu, Crystal Rock, Big Big World. 10 hodin 21 a půl minuty aktuálně a jdeme na nápovědu třetí z tajemného filmu.
1: Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio.
0: Tak přátelé, pojďme na to. Můžu vám prozradit, že náklady na výrobu tohoto snímku byly zhruba 19 milionů amerických dolarů. Celosvětově si tento snímek vydělal 141,4 milionů. Nejzajímavější na tom je to, že člověk, který má tento snímek na svědomí, režisér, tak je to jeho první počin, takzvaný režijní debut. Protože dříve byl tento režisér velmi úspěšný tvůrce televizních reklam. Film je tento jeho úplně první. A na to, že vydělal 141,4 milionů, to není vůbec špatný. Jinak režisér měl výhrady se scénářem, moc se mu to nelíbilo a často nechal hlavní herce improvizovat. A počet mrtvých v tomto filmu je celkově 30. Takže akčňák, krimi. To by mohlo stačit. 3 nápovědy jsou venku, 4. poslední, tu vám prozradím opět po zprávách.

0: Gene Sound Bonds. 10 hodin 29 minut, čas na zprávy. Opět Katka pro vás připravila čerstvé informace. Za chvilku mrkneme na silnice i na počasí, jak to vidí meteorologové. Teď zprávy.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
2: Přeji pěkné dopoledne. Na jižní Moravě zemřelo letos o letních prázdninách při dopravních nehodách 16 lidí, o 11 více než loni. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 41 životů. V srpnu zahynulo v kraji 10 lidí, o 8 více než za stejné období loni. V Brně se za uplynulý měsíc stalo 148 nehod, které si vyžádaly dvě oběti. Vrchní soud v Praze včera zamítl odvolání europoslankyně Jany Naďové. Potvrdil jí 3letý podmíněný trest a peněžitý trest za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie. Naďová vinu odmítá. Australský úřad pro bezpečnost na internetu vyzval výrobce chytrých brýlí s kamerami, aby zařízení automaticky rozmazávala tváře lidí, kteří nedali k natáčení informovaný souhlas. Návrh přichází v době rostoucích obav z používání chytrých brýlí k obtěžování. Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi v 39 letech ukončil reprezentační kariéru. S národním týmem vyhrál v roce 2022 mistrovství světa. V roce 2014 a letos získal stříbro. Osminásobný držitel zlatého míče pro nejlepšího hráče světa oznámil své rozhodnutí na sociální síti.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Aktuální dopravní situace připravená a v celku příznivá. Až teda na dvě místa. A tím prvním je Šironova ulice. Dávejte na to pozor. Je to před nájezdem na Pražskou směrem od Kohoutovic. Srazilo tady osobní auto cyklistu, na místě záchranáři a policisté. A to druhé místo, to je Vídeňská před nájezdem na D1 směrem na Pohořelice. Tady je havárka dvou motorkářů, na místě záchranáři a policisté. Jezděte opatrně, kdyby něco zavolejte. Obrňte se trpělivostí, kdo má namířeno od Slatiny a chce jet po dálnici. Tady máme nahlášenou velkou kolonu. V centru Brna zvýšený stupeň provozu na Lidické kolem Lužánek. A ještě se koukám taky na ulici Nádraží, na Hybešce a na Mendláku. Šťastnou cestu.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 22 stupňů venku ukazuje teploměr. Odpoledne by rtuť teploměru mohla vyšplhat na 24 až 26.

0: Tony El Campeon, Feels Right, 10 hodin 38 minut. Pojďme na poslední nápovědu z tajemného filmu.
1: Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio.
0: Tak přátelé, jdeme prozradit pár důležitých jmen. Kdo má tento snímek na svědomí? Režie. Debit. Vlastně první film, který natočil Michael Bay. Michael Bay natočil tenhle ten film. V hlavní roli Martin Lawrence, Will Smith. Tak. Dokonce jsem se dozvěděl, že na úvodní scéně můžeme vidět krásný nablejskaný Porsche 911, a to propůjčil produkci právě sám režisér Michael Bay. Tak, stačilo?
1: Tajemný film.
0: 790-107-107. Kdo zná správný název dnešního tajemného filmu, tak volá a může vyhrát voucher v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika, kterou najdete pětkrát v Brně. Dám vám ještě 20 vteřin na rozmyšlenou.
2: Našli se prachy, hledá se majitel. A víte, co to znamená? Ano! Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.
1: Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio.
0: Tak jdem prozradit správný název dnešního tajemného filmu. Přátelé, dokonce si myslím, že ho budou dávat v telce a ten film se jmenuje Mizerové. Ano. Mizerové, Will Smith, Martin Lawrence. Dokonce jsem tady hovořil o pokračování, že vlastně v roce 2000, abych byl úplně přesný, 2003 byla natočená dvojka, 2020 potom Mizerové navždy a dokonce 2024 Mizerové na život a na smrt. Stejné herecké obsazení, Will Smith a Martin Lawrence. Tak, to byl dnešní tajemný film. Armin van Buuren, Deo Romeka is muy bien, za chvilku Squeezer, Saturday Night a celebritky.
3: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce.daikinbrno.cz.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
7: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
6: A mytí oken?
7: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
8: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
9: Prázdniny končí škola, volá Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
10: pak hrnky, flašky, kufříky,
9: vyměním za kuponky,
10: škola volá.
11: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími.

0: příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
4: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
5: Do Brna, do Prahy.
6: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
5: Free Radio 107.

0: Saturday Night, tohle je Squeezer z roku 1997 v 10 hodin a 57 minut.
1: Akce týdne Komošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A Mikuláš, za chvilku Trips, Hard to be Handle. Rád bude Italo Brothers. A nebo Ace of Base, hity nachystaný, celebritky taky. A můžu nakousnout, za kým půjdeme. Andrea Kalousová vypadá šťastně po jejím boku. Zatím neznámý muž, tak držte vlnu, všechno vám prozradíme. A mrkneme taky na novou řadu Love Islandu. Ještě ani nezačala a už tam můžeme najít několik známých jmen. Tak se těšte, prozradím je.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: AM to PM na Free Radio, 17 minut po 11. Jdeme na celebritky.
1: Celebrity show na Free Radio.
0: Po letech opět zamilovaná, vypadá to tak, o kom mluvím. Andrea Kalousová ukázala tajemného muže a září štěstím. Že by se na Andreu Kalousovou po pár letech opět usmálo štěstí v lásce, modelka se fanouškům pochopila tajemným videem, ze kterého to vypadá, že je opět šťastně zadaná. Svého nového partnera sice zatím drží v utajení, fanoušci ale asi mají jasno. Mluví se, přátelé, o známém zpěvákovi.

0: přišla od jednoho fanouška. Celku rychle, konkrétní jméno údajně Pavel Calta zaznělo v komentářích. Tak uvidíme, jak se k tomu oba vyjádří. Zatím teda neprozradili, ale čas ten ukáže. Tak, Žebínový, zamilovaný český pár českého showbiznisu. No, taky jim by to slušelo spolu. Pojďme dál. 18 minut po 11. Mikolas, za chvilku Rehab a Ace of Base.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: 21, Ace of Base. 11 hodin, 29,5 minutky. Čas na zprávy, pojďme se podívat, co je nového.
1: Pivnice u Kohoutů slaví už 5. narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Hezké dopoledne. Brno se letos výrazněji zapojí do festivalu Noc literatury, který přináší knihy a čtení do netradičních, často běžně nepřístupných prostor. Zájemci budou moci 16. září zavítat na 30 různých míst, kde vyslechnou čtení z českých překladů současné literatury v podání herců a dalších osobností. Vládou navržený schodek rozpočtu na příští rok 389 miliard korun je podle analytiků překvapivě vysoký. Rychlejší zadlužování státu podle nich patrně způsobí mírně vyšší úrokové sazby, včetně těch hypotečních. Deficit by podle návrhu, který vládě předložilo ministerstvo financí, měl být druhý nejhlubší v historii Česka. Letos plánovaný schodek je 310 miliard. Na 4 německých nádražích dnes začal platit zákaz konzumace alkoholu. Do poloviny října chce železniční společnost Deutsche Bahn zákaz zavést pro všech 5400 nádraží v Česku, která spravuje. Chce tím mimo jiné zlepšit boj proti kriminalitě a vandalismu. Slovinský cyklista Tadej Pogačar, který musel v sobotu po těžkém pádu vzdát z pozice lídra Vueltu, má za sebou úspěšnou operaci dislokované zlomeniny klíční kosti. Zákroku se podrobil v univerzitní nemocnici v Barceloně s dvoudenním odstupem kvůli otřesu mozku, který při karambulu rovněž utrpěl.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Vyrážíme omrknout, jak vypadá provoz a celkově doprava. Šíronova ulice ještě stále probíhá tady šetření havárky osobáku a cyklisty. Že nám to mapka, jdeme se na to podívat. Už by to mělo být vyřešené. Tak podle aktuálního snímku tady vidím, že na ty Kohoutovice po Šíronově je to, no, policie možná ještě na místě, ještě tam probíhá drobné vyšetřování. Kdyby náhodou jste jeli okolo, tak nám zavolejte. Kde máme ale kolonu nahlášenou, tak ta je aktuálně od Albertu na Vídeňské směrem do centra. Tady si dávejte pozor, zdržení tak no 3-4 minutky určitě. Koukám na D1 mezi exitem 201 Brno Slatina 196, tak tady vás zastaví kolona a kolona je taky od exitu 3 Chrlice až po nájezd na D1. Šťastnou cestu, kdyby cokoliv, volejte.
3: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Meteorologové na dnešek slibují teploty mezi 24 a 26. Aktuální teplota venku právě teď. Krásných 23 stupňů a teplota se bude zvedat zítra 27 až 29. V pátek dokonce 29 až 31 stupňů.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Spoustu let se nám vědci snažili namluvit, že ze sacharidů konzumovaných po 18. hodině stloustneme. Nyní se ale zjistilo, že sacharidy vůbec neví, kolik je hodin.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store

0: Google Play. Tak na co ještě čekáš?
1: Celebrity show na Free Radio. 11.43,
2: přesný čas, jdeme na celebritky. Přátelé, nová řada Love Islandu, Česko a Slovensko ještě ani nezačala, už mezi soutěžícími najdeme několik známých jmen. Do vily údajně zamíří amatérský MMA zápasník Honza, který je příbuzným Carlose Vémoly. A taky tam na své místečku najde známá influencerka Cynthia, kterou veřejnost zná mimo jiné díky jejímu vztahu se slovenským raperem Separem. Ano. Tak jo, to jsou první zatím dvě jména venku. Věřím tomu, že možná se dá někde pohledat, kdo další. Pokud rádi sledujete Love Island, máte se rozhodně na co těšit. Alessandra za malý okamžik, Ava Max a taky skvělá zpátečka Blondies, Volare Cantare.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
9: Free Radio 107 FM.

0: Cantare, cantare. Ahoj, Peťo.
1: Krásné dopoledne.
0: 11.55, pravé
1: ještě,
0: poledne.
1: Ještě jsem to stihla.
0: Pravé minut. Poledne bude.
1: Dobře.
0: Obídek, dobrou chuť.
1: Přichystán, ano.
0: A za chvilku prout informací.
1: Kam vyrazit, co je nového v Brně, burza práce bude, jazykolam bude, ano. Bude toho strašně moc.
0: A ještě k tomu, tady skvělá mám muzika. Pro tebe taky pozvánku, kterou ti tady přenechám pro naše posluchače.
1: Dobře.
0: Můžou vyrazit na kolečkáčích a bruslích a longboardech a bůh ví čem ještě. Tentokrát na Masaryku v okruh. Tak se těšte, přátelé, pojďme mrknout na hity, co nás čeká. Jack Stylion. Hrát bude i Griffin, anebo Blümchen z pátečka. Mějte se krásně, dobrou chuť a zítra v 7 ráno se budu těšit.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Omea Felixiana na Free Radio, po 12. už s vámi ve studiu já, Peťa Hlávková. Lední medvědice z Brna málem sežrala tenisový míček. Nejspíš ho pohodil nějaký návštěvník, tak více o tom za chvíli, teď už přehled novinek.
1: Free Radio, hudební novinky. To, co právě letí.
2: Dominika Mergová, Kali.

0: nepříjemnou situaci zažili chovatelé z brněnské zoo. Do výběhu ledních medvědic se totiž dostal tenisový míček, který zřejmě patřil někomu z návštěvníků. Předmět jednu z medvědic zaujal natolik, že se ho dokonce pokusila pozřít. Zoo na to konto uvedla: prosíme, dávejte si při návštěvě pozor na své věci a nikdy zvířatům nic neházejte ani je nekrmte. Předmět, který může na první pohled působit totiž neškodně, tak může při spolknutí způsobit zvířeti vážné zdravotní komplikace. Dejte prosím na tohle pozor, teď už Jack Style na Frýčku za chvíli zprávy.
1: Free Radio, Free brněnský rádio. Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.
2: Nastraž uši, tahle novinka si zaslouží.

0: na Free Radio, my jdem na další muziku. A přichystání už jsou Calvin Harris s Rihannou. Budou to i, nebo bude to i klahat? Nebo Ellen Walker a za chvíli Peťa se zprávami.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Přeji hezký den. Na náměstí Svobody se ode dneška koná další akce ze seriálu Slavnosti Brno. Tentokrát se lidé mohou těšit na burčákové slavnosti. Kromě burčáku nebude chybět ani pestrá nabídka občerstvení, řemeslných výrobků a hudební program. Na podzim se na Svobodáku uskuteční ještě vinobraní, které sérii slavností zakončí. Konat se bude od 25. září do 3. října. Leukémie, tedy zhoubné onemocnění krvetvorby, má víc typů. V Česku je nejčastější chronická lymfocytární leukémie. Každoročně si u nás tuto diagnózu vyslechne 6 nových pacientů na 100 000 obyvatel a kvůli stárnutí populace jich přibývá. Na nemoc existuje moderní cílená léčba, část pacientů se k ní ale nedostane. Prezident Vladimir Putin od začátku války na Ukrajině pravidelně rozšiřuje svůj bezpečnostní aparát. Nejnovější prezidentský dekret zvýšil maximální počet zaměstnanců Centrálního úřadu Federální ochranné služby ze 785 na 812. Od zahájení války na Ukrajině v únoru 2022 je to už 4. posílení ochranky. České basketbalistky dnes absolvují v Berlíně generálku na mistrovství světa proti Jižní Koreji. Zápas začne v 16 hodin v hale Maxe Schmelinga pro 9 000 diváků, kde svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové o 3 dny později vstoupí do turnaje zápasem proti Itálii.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jednička před sjezdem na D2 v Brně na 195. kilometru směrem od Prahy blokuje provoz nehoda dvou nákladních aut, kolona má už přes kilometr. D52, 20. kilometr směrem od Pohořelic na Brno, tady havarovalo nákladní auto, skončilo v příkopu, na místě zasahují záchranné složky. A během vyprošťování určitě počítejte s omezením provozu. Na D52 ještě zůstaneme, 13,5. kilometr opět ve směru na Brno, tady potkáte u krajnice odstavené osoby. Vozidlo a to nám stojí i na stejné dálnici D52 na 10. kilometru ve směru na Brno. Kdybyste věděli o čemkoliv dalším, co se děje na silnicích a chtěli to dát vědět i ostatním řidičům na cestách, volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Frýčka.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: V Brně máme 24 stupňů, během odpoledne očekávejte projasňování oblačnosti. Co se týče zítřka, nejvyšší denní maximální hodnoty se budou pohybovat na 27 stupních a očekává se polojasná obloha.

0: Romba se na fríčku, pokud byste se rádi vyrazili do kina, ale nevíte, jaké novinky tam máme, ví to naše Janče Houbová, pojďte si to poslechnout.
1: Free Radio, novinky v kinech.
2: A tento týden pro vás mám jeden takový speciální krátkometrážní česko-švýcarský snímek s názvem Kinotaj. Pět krátkých filmů o dobrodružství, fantazii, hrách i o tom, jaké to je hledat svoje místo ve světě. Podíváte se do světa dětské hry bez dohledu dospělých, v pohádkové výpravě za liščím ocáskem se skupinou dětí se naučíte věřit v kouzlo zázraku, no a jinde bude stačit třeba obyčejný telefonát, aby se vaření proměnilo v malou grotesku o tom, že člověk by se někdy opravdu potřeboval rozstřihnout na dvě půlky. Tak tohle je tak ve zkratce, o čem zhruba bude krátkometrážní snímek s názvem Kinotaj.
3: Našli se prachy, hledá se majitel. A víte, co to znamená?
4: Ano!
3: Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.
5: Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součásti do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu a další top benefity. Více informací najdete na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin.
6: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Ladíte vlnu 107 FM i v čase 12 hodin a 53 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Další muzika přichystaná už za chvíli zazní Aňa. Dáme si i novinku z naší hit parády, o kterou se postarají Vice a SK. A budou to i Lance, Savali a Rita Ora.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Enrique Iglesias, Pitbull na Free Radio. Za chvíli pro vás budu mít dnešní jazykolam, tak si na to počkejte, teď už vás.
1: Free Radio, hudební novinky. To, co právě letí. Faruko.

0: Nevaž se, rozvaž se.
1: Mám tady denní dávku vašich oblíbených jazykolamů. Dneska možná si vzpomenete, že už jste to někdy slyšeli. Nenaolejuje-li mě Julie, naolejuji já ji. Mně to nikdy nešlo, se přiznám. Já věřím tomu, že jste určitě úspěšnější. Nenaolejuje-li mě Julie, naolejuji já. Tak, já už to víckrát zkoušet nebudu, ale věřím tomu, že vám to určitě jde. Teď už Len Savali a Rita Ora.
0: Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevypadlo, toto je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Módou na Free Radio jdeme na další muziku. A při chystání jsou Kygo a Ava Max. Co zní Filatofa Karas? Nebo Karolina Marquez s Floridou za chvíli zprávy?
1: Pivnice U Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích U Kohoutů. Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečing a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
2: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
3: Pěkné odpoledne. Ode dneška je ve třetím patře pavilonu El Bohunického areálu v provozu nové Fine Bistro. Jeho provozovatelem je přímo stravovací provoz nemocnice. Návštěvy i pacienti najdou v nabídce nejen denní menu, obložené bagety, chlebíčky, polévky, hot dogy nebo pizzu a čerstvé pečivo, ale také sladké pochutiny, nápoje, zákusky a kávu. Ode dneška je možné žádat novou dávku sociální podpory, takzvané hlídáčkovné. Je určena studujícím rodičům. Měsíční příspěvek 7 467 korun jim pomůže zaplatit jesle, dětskou skupinu nebo chůvu. Žadatelé musí studovat v bakalářském, magisterském nebo v doktorském programu v prezenční formě studia na území České republiky. O podpoře rozhoduje a peníze vyplácí úřad práce. Své fanoušky pořádně vystrašil 77-letý slavný zpěvák Lionel Richie. Ke konci koncertu v St. Louis mu začalo být špatně a hned po vystoupení skončil v nemocnici na jednotce intenzivní péče. Podobné problémy přitom zpěvák nezažil poprvé. V červnu musel být do nemocnice odvezen přímo při vystoupení, když fanouškům řekl, že ho bolí hlava a cítí závratě. České volejbalistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupily. V Brně v osmifinále podlehly Švédsku 0-3. Nezopakují tak osmé místo z roku 2023.
2: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: Pozor si dávejte v Brně na sportovní, tady stojí odstavené osobní auto a v Žabovřeské ulici na úrovni Svrateckého náhonu směrem na Královo pole došlo k nehodě. Kolona se tvoří už od Pisáreckého tunelu.
2: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: 25 stupňů máme venku a to už jsou dnešní maxima. I zítřejší maxima se budou pohybovat na 25 stupních.

0: Burza práce.
1: Dnes budeme do Brna hledat vedoucí zdravotního oddělení. Náplní práce je hlavně koordinace, kontrola a chod zdravotního oddělení v Centru sociálních služeb pro seniory se zrakovým postižením. Také budete zpracovávat docházku, plán služeb, vykazovat úkony, vyúčtovávat péči a další činnosti vedoucího zdravotního oddělení. Požadují vzdělání středoškolské s maturitou nebo vyšší odborné či vysokoškolské praxe. V pobytových sociálních službách zkušenosti s vedením týmu, výborné organizační a komunikační dovednosti, také byste měli mít empatický a vstřícný přístup při komunikaci s klienty a kolegy a řidičský průkaz skupiny B bude výhodou. Nabízí plný úvazek, 8-hodinové směny od pondělí do pátku, dovolenou 30 dní, 5 dní indispozičního volna, příspěvek na stravování v organizaci a penzijní připojištění, nástup ihned, popřípadně dle dohody. Kontakt a více informací najdete na webu freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job. Free job na Free Radio.
2: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Jsem hrdina.
1: Co tady blbneš?
0: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
1: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
0: Vše na 211.cz.
1: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
0: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: V Tetě pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
5: Prázdniny končí, škola volá, Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
6: Pak hrnky, flešky, kufříky
5: vyměním za kuponky.
6: Škola volá!
7: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
11: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Britney Spears na Free Radio krátce před 14. hodinou, konkrétně máme tedy 13 hodin 56 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: No, to je taky čas představit si další muziku, za chvíli už Livingstone. Budou to i Fergie a Sean Kingston. Nebo novinka od Natasha Bedingfield, za chvíli už tipy, kam vyrazit.
2: Free Radio, kam vyrazit.
3: Zveme vás na speciální akci do brněnského kina Lucerna. Kdo by alespoň jednou nezaslechl jméno Harryho Pottera, čarodějnického učně, jehož neskutečná popularita mezi dětmi během krátké doby zasáhla i dospělé. Harry Potter a kámen mudrců v brněnském kině Lucerna 25. výročí v úterý 1. září od 16.30.
2: Free Radio 107 FM.

0: s vámi i po 14. hodině. Nastává nám hodinka plná tipů, kam vyrazit, a já už vás tedy za chvíli pozvu na Svoboďák, kde si můžete dát skvělý burčák. Teď ale přehled novinek.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
2: Dominika Mergová, Kali a

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Začátek září v Brně už tradičně patří burčáku. Na Svobodňáku se ode dneška až do neděle včetně uskuteční burčákové slavnosti, které do centra města přinesou vůni čerstvého moravského burčáku, regionálních specialit, taky pohodovou atmosféru vinařského kraje. No a návštěvníci se mohou těšit třeba na stánky s burčákem a občerstvením, doprovodný kulturní program a živá hudební vystoupení. Určitě se přijďte podívat, teď už ale Jane.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Žiragostino na fríčku a jaká další muzika vás čeká, se pojďte poslechnout právě teď. Přichystaní jsou Afrojacks a David Guetta. Taky zazní Lauren Wall. Nebo Skustři s Harrisem Fordem.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Afrojack, David Guetta, jdeme ke zprávám.
1: Pěkné odpoledne. Studenti veterinární univerzity v Brně mohou trénovat péči o zvířata na nových simulátorech. Součástí vybavení výukového simulačního centra jsou mimo jiné výukové modely psa pro nácvik odstranění tekutiny nahromaděné mezi plící a hrudníkem, gynekologické modely nebo simulátory dýchacích a srdečních ozev. Tramvaje dnes začaly po více než 2 měsíce trvající výluce jezdit znovu do bystrcké smyčky Ečerova. Dělníci ji přes léto připravili na to, že z ní bude možné za rok pokračovat po nové trati na Kamechy. Na svou trasu se vrátila linka 1. Vláda schválila návrh se snížením podpory v nezaměstnanosti. V prvních 2 měsících má klesnout z 80% výdělku na 65%. Maximálně má činit 60% průměrné mzdy místo 80%. Snížit se má i při rekvalifikaci nebo pro rodiče malých dětí a ty, co v poslední době pečovali o blízké. První fotbalová liga má zítra na programu 2 dohrávky 4. kola. Nováček Zbrojovka Brno se doma od 18 hodin utká s Hradcem Králové. O 2 hodiny později má Výkop zápas mezi pražskými Bohemians 1905 a Jabloncem. V původním termínu 16. srpna se zápasy nehrály kvůli účasti hostujících týmů v předkolech evropských pohárů.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Jdeme se také společně podívat na silnice. Pozor si, stále dávejte v Královopolském tunelu směrem na Žabovřesky, tady stojí v pravém jízdním pruhu nepojízdné osobní auto. Zdržení by ale mělo být minimální a na D1 na 194. kilometru ve směru na Vyškov i tady stojí ve středním jízdním pruhu v koloně porouchané vozidlo.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 25 stupňů aktuálně máme v centru města Brna, co se týče zítřejšího dne. I zítra se denní maxima budou pohybovat na 25 stupních. Teď John Newman.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Po cestě v taxíku se obrátí cestující na pana taxikáře s prosbou o pomoc a povídá: prosím vás, ženská je mě nevěrná, potřebuji, abyste šel se mnou domů a dosvědčil její nevěru. Určitě tam bude mít chlapa. Dohodnou se na ceně za tuto službu a vyrazí domů. Když doma v ložnici muž odkryje deku, opravdu je tam ukryt vedle ženy cizí chlap. Manžel vytáhne pistoli, namíří na něj a manželka začne zoufale křičet: Pepo, Pepo, nestřílej! To on koupil náš Mercedes! To on nám zaplatil dovolenou v Karibiku a to on přispívá při tvém platu na chod naší domácnosti. Pepo, prosím tě, nestřílej! Manžel smutně sklopí zbraň, podívá se na pana taxikáře a zeptá se ho: co vy? Co vy byste dělal? No tak to já bych si toho pána přikryl, aby se mi nenachladil.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Rádio. Kam vyrazit?
1: Od pátku do neděle se můžete těšit v Brně i na Burger Festival. Je to jedna z nejsilnějších zastávek na burgerové mapě a nabízí obrovský výběr nejen z vyhlášené brněnské burgerové scény, ale dalo by se snad říct, že i z celého Česka. A to vše ve stylovém historickém prostředí mezi Vaňkovkou a Vaněk Gallery. No a na místě se můžete těšit na vyhlášené stálice i nové originální koncepty. A kromě šťavnatých burgerů si můžete dát třeba domácí hranolky, sladké dezerty, výběr řemeslných nápojů od malých výrobců. No a atmosféru doplní zábavný program soutěže pro všechny věkové kategorie a dobrou zprávou je, že vstup je zdarma. Teď už další muzika.
0: Prý rádio, prý brněnský rádio. Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Za mě nemyslel, že to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Prý rádiem.
3: Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun. 30 000 korun. Nabízíme mzdu s příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
6: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: sempre tuc. Tady naproti mě už taky Lukáš Bartl. Krásné odpoledne, čau chlape.
1: Ahoj,
0: jak
1: holko.
0: Jak ty vzpomínáš na svůj první školní den?
1: Krásně, vzpomínám na to jako do dneška krásně. Bylo to tady na úvoze, měli jsme tam paní učitelku Kýrovou, tam mě měla hnedka v první A. A vzpomínám na to do dneška se to jako barvitě pamatuju.
0: Že, já jsem zase měla paní učitelku Patřičnou, ona už se tak teďka určitě nemenuje, ona byla strašně mladá, tak předpokládám, že už se vdala. Ale tak kdyby se teďka někde slyšela, tak paní učitelka Patřičná, tak to byla jako jedna, taková ta moje první jako, nechci říct velká láska, ale taková je ten obdiv, víš, jako k někomu dospělýmu.
1: A měli jste to jakoby holky tak podobně jak my kluci, samozřejmě polovina třídy v první třídě zamilovaní do paní učitelky.
0: Mm-hmm.
1: A měli jste to i holky, měli jste třeba tělocvikáře nebo třeba učitele zeměpisu?
0: Já jsem
1: nebo
0: to
1: takhle?
0: Asi tak nikdy neto, ale jako já jsem k ní opravdu tíhla, měla jsem ji hrozně ráda. Takže jako tím nemyslím, že bych do ní byla zamilovaná, ale opravdu jsem si ji vážila, měla jsem ji ráda.
1: No a první jako hezký chlap byl pro tebe kdo? Na plakátě někdo?
0: Ježiš, nebo? No tak z bravíčka jsem sbírala plakáty, měla jsem je vylepený doma všude, že jo, to asi všichni. Matka moje z toho šílela, vždycky říct, nechceš to už sundat, teď všude ty izolepy na těch zdech a tak. Měl tatínek potom radost, když musel malovat a zapravovat to po mně, ale tak to tenkrát byla taková jako doba.
1: Byla to
0: dvojstrana
1: skvělá doba.
0: V bravíčku uprostřed, rozumíš?
1: Je to pravda, byla to skvělá doba a pamatuju si, že i já, i moje sestra jsme prožívali to plagátový šílenství. Akorát naši měli o to větší utrpení, vy jste měli izolepu, my jsme měli rýsováčky.
0: Ajajaj.
1: A po těch rýsováčkách to bylo jako během pár jako týdnu, jak ementál. A my jsme to furt jako posouvali, aby ty rýsováčky drželi a dělali jsme nový díry. A tatka z toho byl tenkrát úplně jako na mrtvici a jsou to krásné vzpomínky. Plagáty dneska už nikdo jako nalepí, je to škoda.
0: Hele, když seš u těch děr ve zdech, tak já jsem jednou manikurníma nůžkama kutala zdi v panelákovém domě z obyváku směrem do kuchyně. Mě hrozně zajímalo, co tam ta mamka může dělat, když tam nejsem. Přišlo se na to, až se začalo malovat, až se ta sračka odtáhla od zdi a já jsem se k tomu přiznala, až mě bylo přes 30. Brácha v té době ještě nebyl na světě. Zpamatuju ty rodiče, jak tam nade mnou stáli. Tak jsem to byl já. Nebo mamka to byla a já, ne, jestli to nebylo. Já jsem viděla, že tak strašně dostanu. Jsem se k tomu přiznala, že bylo po 30.
1: Zapírat.
0: Je to tak. Lukáš s vámi dnes, no a já se těším zase zítra.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Teď už tady konečně vstupujeme do odpolední free party, dámy a pánové, 6 minutek po 15. hodině, od mikrofonu vás zdraví Lukáš Bartl. Na startu Steve Aoki, k tomu taky Offenbach, Need You The Most, Alok a Chainsmokers tady budou taky, objeví se se skarbou Jungle, no a to, co v odpolední free party chystám za okamžik, tak to jsou zajímavosti ze světa. Podíváme se na rubriku Frajer nebo Loser, mrkneme se taky na to, jak to v Brně dneska jezdí 1. září, jak se vůbec povedla ta celá dopravní situace, a podíváme se taky na zajímavosti ze světa. Užívejte příjemný poslech s Free Radiem, přeje Lukin, no a teď už další novinky, které můžete slyšet tady u nás na Free Radio. Krásné odpoledne.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí. Faruko.

0: Frajer nebo loser?
1: Mrkneme se na další události, které se odehrály na Brněnsku. Na Brněnsku tahali oslíka zapadnutého v bahně. Chudák oslíček. Byla taková nepříjemná situace, nakonec vše dobře dopadlo. Do pěkné Brindy, lépe řečeno do hlubokého bahna, se totiž v pondělí ráno dostal na své dobrodružné výpravě oslík nedaleko Pohořelic na Brněnsku. Zvíře zřejmě sklouzlo ze srázu horoleského náhonu u místních rybníků a uvízlo v lepkavé pasti. Nešťastné hýkání naštěstí nezůstalo bez odpovědi v podobě pomoci profesionálních hasičů rovnou ze dvou stanic. Pánové tam prostě přijeli, sjeli se prostě oslíkovi na pomoc a myslím si, že to byla právě ta jejich krásná záchranná akce, která si zaslouží ten titul Frajer. V pondělí ráno jsme nedaleko Pohořelic na Brněnsku pomohli vyprosit oslíka, který uvízel v bahně. K události jsme vyslali profesionální jednotky rovnou ze dvou stanic. Celá záchranná akce na místě trvala přibližně okolo 20 minut. Zvíře jsme po vyproštění předali majitelce, pochlubili se hasiči i na sociálních sítích na Facebooku. V posledních dnech přitom akce na záchranu zvířete nebyla ojedinělá. Minulé pondělí totiž hasiči spěchali k malému srnečkovi, který se dostal do 3metrového příkopu přímo ve Slavkově u Brna, ovšem už nedokázal najít cestu ven. V úterý pak hasiči u obce Lanžhot chytali pštrosa a oba tyto zásahy měly šťastný konec. Takže do rubriky Frajer nebo loser bych dneska rozhodně zařadil záchranáře, kteří se právě postarali o všechna ta zvířátka a taky o oslíka, který zapadl včera u Pohořelic na Brněnsku. Pánové, za mě osobně jste rozhodně frajeři. Zdravíme všechny, co tam zasahovali, jak hasiče, tak i záchranáře. A přejeme příjemné odpoledne s Free Radiem. O další muziku se postarají například Robin Schulz nebo taky Britney Spears. Užívejte poslech a já pomalu chystám dopravu, která bude o půl.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Party Free Rádia rozhodně doporučujeme na závěr víkendu, takhle v neděli, že jo, od Polko s Free Rádiem, ano, hlavně pořad plnej těchto retro hitů a retro muziky. Teď se podíváme ale na aktuální playlist Free Rádia. Do dnešního úterního odpoledne se po dopravě a po počasí přišli podívat taky Artemas. Chystám pro vás I Like The Way You Kiss Me. S další kapkou energie přichází Bass Hunter a jeho skladba Masterpiece. Masterpiece shall we play? A další kousek melody v podání Bruce Wilder. Málo kdo to ví, ale takhle se vlastním jménem jmenuje Sigala. Sigala je Bruce Wilder, no ale Sigala je takový jako lepší asi, no. Na výslovnost rozhodně jednodušší, možná právě proto používají někteří, ať už DJové nebo producenti, tyhle ty nicknamy a přezdívky. Sigala za okamžik v éteru Free Rádia, tolik informace k těm skladbám, které pro vás v rámci odpolední Free Party chystám. Teď ale další zprávy, a to jsou zprávy z dopravy. Pojďme se mrknout na silnice.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Necelá minutka schází do půl čtvrté, 15. hodina 29. minuta. Free Radio 107 FM přináší aktuální zprávy a informace z dopravy. Komplikace hlásíte na dálnici D1. Buďte opatrní, je to 5,5 kilometr ve směru na Bratislavu. Stojí tady porouchané osobní auto, dávejte tam pozor. Brno na Křenové ulici hlásí komplikaci a dopravní nehodu osobního vozidla. Provoz je tam částečně omezen, takže na Křenové pro jistotu nohu z plynu. Další komplikace očekávejte na Brněnsku, je to na silnici 3. třídy přímo v Padochově. Tady je hlášená havárie osobního auta a došlo tam bohužel i ke zranění. S opatrností projdete Kyvadlově. Dálnice D1, 194. kilometr, je to ve směru na Vyškov. Tady stojí ve středním jízdním pruhu v koloně porouchané vozidlo. Buďte tam trpěliví a dávejte pozor na tu situaci okolo kolony. Další komplikace hlásíte na přímo v Královopolském tunelu směrem na Žabovřesky. Tady stojí v pravém pruhu nepojízdné osobní auto, i tady dávejte pozor. Zdržení je zatím minimální. Sportovní ulice, tady stojí odstavené osobní auto, takže v Brně na Sportovní dávejte pozor na tu odstavenou na odstavené osobní auto, dodávka to není, pardon, je to odstavené osobní auto. Dálnice D52 13,5 km směrem na Brno, tady stojí u kranice další odstavené osobní vozidlo. Dálnice D52 na 10. kilometru ve směru na Brno, tady stojí na kranici další odstavené osobní vozidlo. Buď je toto stejné, anebo jsou tam dvě autička za sebou, tak prosím vás, D52 směr na Brno, buďte opatrní a dávejte pozor na odstavená vozidla. Co se týká centra města Brna, ano, komplikace v okolí Křenové ulice. Tady je silnější provoz, podobně jako aktuálně zdržení je na Kniničské ulici. Je tam další kolona vlivem toho dopravního omezení. Zdržení je tam ale do 5 minut, což je dobrá zpráva. No a silnější provoz aktuálně hlásíte také na Poříčí a na Zvonařce. Buďte trpěliví, jezděte v klidu a pokud máte další informace, využijte naši aplikaci anebo volejte na dopravní linku Free Rádia. Děkujeme.
3: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Teploty v Brně se aktuálně pohybují okolo 25 stupňů Celsia. V 8 večer vidím teploty na 20 stupních. Večer bude bez deště a bez přeháněk. Noční teploty by se měly pohybovat okolo 15 stupňů Celsia. Zítra očekáváme dopoledne polojasno, odpoledne zataženou oblohu. Teplotní maxima podobně jako dnes 26 až 29 stupňů Celsia, ale pozor, zítřejší noční teploty pouze okolo 11 stupňů. Teď už ale skok zpátky k vašim oblíbeným hitům, pokračování odpolední Free Party. Za okamžik buď chytřejší než rádio, Artemas a taky Bass Hunter. Užívejte poslech.

Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM. Only you can hear me, summoner. What masterpiece shall we play today?

0: chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Mám tady pro vás na dnešní odpoledne připravenou takovou zajímavost do rubriky Buď chytřejší než rádio. Můžete potom jako tak trošku třeba machrovat, já nevím, ve škole, v práci mezi kolegy, nebo třeba někde jinde, večer s klukama v hospodě. Vybral jsem jednu takovou roztomilou věc a jednu takovou jako méně roztomilou. Začneme tou roztomilejší věcí a to je králík. Kdo by neměl rád králíčka, vypadá jako zajíček, králíček jsou si podobní, že jo? A králík, prosím vás, má takovou vlastnost, já jsem to dodnes nevěděl a netušil. Králík neumí zvracet. Je to jako dokázáno, mě by zajímalo, jako jak na to přišli, nebo jak se to testovalo, ale je to taková zajímavost do života, nevím, kde to použijeme, nebo použijete, ale opravdu králík neumí zvracet, takže pro vás taková zajímavost. No a teďka ta méně jako příjemná věc. Určitě si vzpomínáte, babičky vždycky, když nám něco nachystali nebo na zahradě sedělo se takhle, tak odháněli mouchy, ode všeho, mucholapky, všude síčky a věděli moc dobře proč. Já jsem se dočetl, že nejnebezpečnějším hmyzem je obyčejná moucha domácí. A teď pozorně poslouchejte, proč to tak je. Moucha domácí totiž přenáší více nemocí než jakékoliv jiné zvíře na světě. Takže na ty muchy, co vám sedí na jídle, opravdu pozor, babičky to myslely dobře a dobře to věděli, proč mají všude mucholapky, aby nám tady ty potvůrky nesedali na jídlo. Tak na muchy pozor, no a králíka, toho prostě nedonutíte se pozvracet ani za mák, takzvaně. Pár zajímavostí pro vás, ať neumřeme hloupí, tak jak se říká, a pár zajímavostí, které byste mohli použít třeba mezi přáteli. Já do Eteru posílám v rámci odpolední free party další muziku, Sigala a taky Štefan Rio, Feelings for you, za okamžik na Free Radio.
0: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Chase and Status. Chase Style.

0: Box Free Radio.
1: Pivnice u Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit.

0: zpátky.
1: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
0: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
1: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
2: Free Radio 107 FM.

0: odpoledne na 107 FM, 15. hodina a 47. minutka a my se podíváme na kinonovinky. Free Radio,
1: novinky v kinech. Do kin vtrhl dobrodružný akční sci-fi snímek Vzhlížet ke hvězdám, který se odehrává ve světě s decimovaným chřipkou. Mladík Hick, jehož pandemie připravila o rodinu, přežívá na opuštěném letišti s postarším Benglim. Ten působí, jako by se v postapokalyptickém světě už narodil, zatímco Hick stále sní o světě, v němž nemusí odrážet útoky gangů. Určitou naději mu dává hlášení ze vzdáleného letiště, které občas zachytí na své vysílačce. Po nečekaných dramatických událostech se rozhodne hlas následovat. Jak to dopadne, to se dozvíte na novém dobrodružném akčňáku Vzhlížet ke hvězdám.
2: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: Krásné odpoledne přeje Free Radio. Martin Garrix, Ed Sheeran, 15. hodina 54. minutka.
1: Akce týdne Komošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Posloucháte pokračování odpolední Free Party na 107 FM. Se širokým úsměvem zdravíme všechny fríčkaře, ať už na 107 nebo třeba do aplikace. Za pár okamžiků už 16. hodina, 16. za rohem, no a já do éteru posílám další dávku muziky. Objeví se například Dale, Mark Korn a taky Semi 2.

0: připraveni jsou i Black Eyed Peas. Příjemný poslech a super náladu přeje Free Radio. Hezké odpoledne.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Black Eyed Peas a nesmrtelný hit Bum Bum Pau, který vás doufám rozvlnil takhle během úterního odpoledne a v rámci odpolední free party. Před námi 4,5 minutky po 16. další skvělá muzika. Postarají se o vás a hýčkat vás budou opravdové hvězdy, jako například Cilly Jaus Mafia. Bude tady taky sestava Aztek, Pitbull, Gabri Ponte a dokonce, aby to bylo trošku genderově vyváženo, bude tady taky Charlie XCX se skarbou Good Ones. Chystám tady celou tuhle sestavu a pomaličku se v zákulisí Free Radia připravují covery a remixy. Pokud máte rádi v odpolední free party covery a remixy, těšte se, za pár okamžiků je tady další super remix z Free Radia. Krásné odpoledne všem.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí.
2: Dominika Mirgová, Kali a

0: Hudební covery a remixy. Covery a remixy. Na Free Radio.
1: 17. minutka po čtvrté odpolední Free Radio 107 FM, odpolední Free Party v plném proudu. No a teď naše oblíbená rubrika covery a remixy. Vše je připraveno, vše je nachystáno. Dneska se bude jednat o remix jedné velmi známé skladby od Jason Derula. Jason Derulo vydal skladbu s názvem Take You Dancing. Tady je ukázka. Let me take you dancing. Like takhle zní tedy originální verze Jason Derulo Take You Dancing. No a my se dneska podíváme v rubrice covery a remixy na jeden výborný remixíček. Užívejte!

Jason Derulo a dnešní covery a remixy na Free Radio. T-A-Z-I, Budlek, tedy Tazi, něco jako tasmanský čert, takže Tazi Budlek. Take You Dancing, Jason Derulo. Kapičku energičtější verze, covery a remixy na Free Radio. Tak já doufám, že se tahle verze líbila. My si dáme další petardy, například Rudok, Ray Charles nebo Kate Tracy. Life is too short a za okamžik taky dopravní informace s Free Radiem.

0: kam vyrazit.
1: Zveme vás do muzea. Soutěž Mladý těšanský kovář je tradiční akce konaná v barokní kovárně v Těšanech. Letos budou mladí kováři tvořit na téma z říše fauny a flóry. Těšit se můžete také na program pro děti. Kovárna bude pro veřejnost otevřena zdarma. Soutěž Mladý těšanský kovář se koná v Těšanech už tuto sobotu. Zveme vás do muzea. Technické muzeum v Brně pořádá ve spolupráci s obcí Slup již 21. ročník akce Slavnosti chleba. Čeká vás vůně čerstvě upečeného chleba z vojenské polní pekárny, řemeslný jarmark, folklor i přehlídka zemědělské techniky. Do Slupy vás navíc zdarma dopraví historické autobusy. Slavnosti chleba se konají ve Slupy už tuto sobotu. Podrobné informace najdete na www.slup.cz/slavnosti-chleba.
0: Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 2001. 2001. Life is too short.

0: Life is too short z roku 2001, takže nádherné vzpomínky na přelom milénia a na tu dobu, jaká vlastně muzika se dělala a hlavně kde jsme my všichni byli v roce 2001. Teď přechod zpátky, máme 1. září 2026. Od mikrofonu vás zdraví Lukáš Bartl, necelá minutka schází do půl páté, před námi informace z brněnské dopravy, mrkneme se na počasí a taky se chystá další muzika. Tiësto, Gabry Ponte společně se skladbou Mockingbird za okamžik. Do odpolední free party přitančí taky Benny Blanco a Calvin Harris se skladbou I Found You. A bude taky Enrique. Enrique Iglesias v rámci odpolední free party na 107 FM. Všem, kdo dneska ladíte 107, jakýmkoliv způsobem, FM-ko, internet, anebo naše aplikace, přeju vám hlavně super náladu a příjemný poslech. 16.30, vyrážíme na silnice.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: První informace, kterou posíláme do éteru všem šoférům i šoférkám, samozřejmě na Brněnsku v Modřicích přímo v Chrlické ulici havarovalo osobní auto, počítejte s omezením provozu a také se zdržením. Na průjezdu Brnem v opuštěné ulici na křižovatce s ulicí Křídlovická došlo ke střetu osobního auta s dodávkou a blokovaný je tam jeden jízdní pruh. Projíždí se zdržením, očekávejte tedy drobné zdržení. D2, 5,5 km ve směru na Bratislavu, tady stojí porouchané osobní auto, dávejte tam prosím pozor. Další komplikace v Brně na Křenové ulici, tady došlo k dopravní nehodě osobního auta a provoz je tam částečně omezen. Na Brněnsku na silnici 3. třídy je to v Padochově, tady havarovalo osobní auto a došlo tam ke zranění. S opatrností projedete Kyvadlově. V Brně na Sportovní ulici jsou další komplikace, stojí tam prý odstavené osobní auto, takže při průjezem Sportovní ulice dávejte pozor na odstavená vozidla. Co se týká intenzity provozu, odpolední špička pozvolna uvadá. Měli jsme tady ještě před hodinkou silnější provoz okolí Zvonařky a tady nám to zůstává. To znamená odpolední špička tak ještě úplně nevyhasíná. Vídeňská ulice, kolona, také vidím tady kolonu směrem na Mendlovo náměstí, to znamená Křížová ulice, Vídeňská, Křížová, Poříčí, Nové Sady, opuštěná Zvonařka, Trnita, Úzká, tady všude očekáváte velmi silný provoz. Na Křenové ulici zdržení okolo 5 minut, podobně i Žarošická ulice, kde ztratíte také 5 minut. Kratší kolona aktuálně na Lidické ulici v okolí Koliště, silnější provoz a delší kolonu bohužel očekávejte také na Kněžnické ulici. Je to hned za sjezdem z Žabovřeska. No a taky při nájezdu na Žabovřeskou ulici. Prosím vás, trpělivost, pomaličku se nám to štosuje i na Veslařské nebo při sjezdu z Veslařské směrem na Kníňskou, takže i na tom odbočovacím téčku z Veslařské těsně před přemostěním Kníňské ulice očekávejte ztrátu minimálně 5 až 10 minut. Tolik aktuální situace z dopravy. Doufám, že to dneska přežijete, že dorazíte v pořádku a v celku do svého cíle. Pokud máte další informace, buď k tomu, co jsme hlásili, nebo něco, co jsme nehlásili, využijte přímo aplikaci Free Rádia a nebo rovnou volejte na dopravní linku. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Aktuální teploty se v centru Brna pohybují okolo 27 stupňů Celsia. Pomaličku nám to půjde dolů, ale teploty se budou držet minimálně ještě hoďku dvě na stejné úrovni, na stejných hodnotách. Až na večer tady vidím kolem 19. hodiny teprve 24 a 25 stupňů, takže až k večeru pozvolné ochlazování. Noční teploty by se měly pohybovat dnes v noci okolo 15 stupňů Celsia. Zítra dopoledne očekáváme polojasnou oblohu, odpoledne méně sluníčka, bude tam trošku více oblačnosti a vypadá to, že odpoledne zítra bude zatažená obloha. Maximální teploty by se měly pohybovat od 26 až do 29 stupňů a zítřejší noční teploty budou docela nízké, zítra v noci pouze teploty okolo 11 stupňů Celsia. Máme 3 minutky po půl páté, skáčeme zpátky do průjezdu odpolední free party, kde nám právě teďka pomůže s tím průjezdem přes to Brno taky Gabry Ponte a s ním i Tiësto. Skladba Mockingbird pro všechny, co jste aktuálně na cestách a co tvrdnete v brněnských kolonách, aby vám to lépe utíkalo. Free Radio stále s vámi. Hezké odpoledne.

0: Vašeho vtípek.
1: To jsou dneska lidi, to je strašný. Někomu pochválíte knírek a ona se urazí.
2: Lukyho vtípek na Free Radio. I cannot say what I'm feeling if I don't know how to move.

Co pak se neudálo ve městě Brně? Muž prý manipuloval se střelnou zbraní přímo v centru města Brna, navíc byl prý posilněný alkoholem. Sami asi dobře víte, znáte, ať už z osobního života nebo z videa, že jakoby střelné zbraně a alkohol není úplně dobrá kombinace. Pojďme se podívat ale na celý případ, co se vlastně událo. Manipulovat se zbraní se podle svědkyně nezdráhal v pondělí odpoledne muž v samotném centru města Brna. Do koblížné ulice kvůli tomu zamířila hlídka městské policie. Žena strážníků popsala, jak z krátké střelné zbraně údajně vytahoval i zásobník. Strážníci muže odpovídajícího popisu dostihli opodál. Byl do půl pasu svlečený a hlídce i hned přiznal, že zbraň skutečně vlastní. Ještě před příjezdem hlídky jí prý ale odložil do kabelky své 40-leté známé, která ho doprovázela. Žena vzduchovou pistoli strážníkům na jejich výzvu opatrně předala. 49-letý muž hlídce tvrdil, že ji koupil nedaleko odtud, kde ji ukazoval svému příbuznému. Strážníkům navíc nadýchala zhruba půl promile alkoholu. Na základě všech těchto okolností proto hlídka přivolala státní policisty a muže podezřelého z porušení zákona o zbraních jim předala. Takže nakonec to dobře dopadlo, přátelé, na tyhle ty věci opravdu pozor. Jak říkám, není dobré kombinovat střelné zbraně a alkohol. Na to rozhodně opatrně.

0: 2026.cz. Předprodej v síti Ticketportál.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
7: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce.daikinbrno.cz.
8: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
10: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
11: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hraje.

0: Ladíte Free Radio na 107 FM, odpolední Free Party se pomalu chýlí ke konci, 16. hodina, za pár vteřin 53. minutka. Mám tady upozornění pro všechny fanoušky hit parády 107. Flíčka. Pozor, přátelé! Tento týden, vlastně od tohoto týdne, od začátku školního roku, tedy od září, máme nový vysílací čas. Hitparáda 107. Flíčka nepojede v pátek od 16., ale už od 15. hodiny. Zapsat za uši, je to důležitá informace pro všechny fanoušky hitparády, aby vám ta první hodinka neutekla. A kdyby vám i tak první hodinka utekla, máte druhou možnost poslouchat pořad ještě v neděli, kdy po 13. hodině vysíláme samozřejmě celou rekapitulaci. Ale čerstvá informace pro všechny školáky, flíčkaře, flíčkařky a pro všechny posluchače naší stanice. Od září, tedy od tohoto týdne, od pátku 4. bude hitparáda 107. flíčka startovat od 15. hodiny. To znamená, už v pátek od 3. hodiny začíná náš oblíbený hudební mejdan, dá se to v uvozovkách tak jako trošku nazvat. Přehlídka té nejlepší taneční muziky, kterou vy sami vybíráte a pro kterou hlasujete jako vždy na freeradio.cz/top107. Teď ještě rychlovka Kat De Luna, Move Your Canada, za okamžik start Freeboxu.
1: Free Radio 107 FM, první v Brně s nejnovějšími hity.

0: Kat Didula na Free Radio, 16. hodina za pár vteřin, 57. minutka.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Před maličkým okamžikem jsem upozorňoval, že se nám blíží přelom 17. hodiny po 17. samozřejmě Freebox, pomaličku žhavte telefony, žhavte dráty, žhavte ty songy, které budete chtít dneska slyšet. Songy na přání startují krátce po 17. Teď ještě v závěru odpolní free party pecky jako například Keep Moving od MO. I hned po MO nastupuje další velmi úspěšná zpěvačka a to je Ellie Goulding, On My Mind. A potom už kormidlo Free Radia přeberou pánové Aztek, DJ Koko, také Card D a jejich Everything's Alright. Maximální pohodička u Frýčka.

1. září 2026, svátek slaví Linda, taky Samuel, přejeme všechno nejlepší, no a taky přejeme krásný první školní den všem prvňáčkům a všem školákům, kteří to mají pro dnešek, doufám všechno za sebou a taky doufám, že se všechno povedlo a že se vám ve škole líbilo. Free Radio 107 FM, za okamžik Freebox s Lukinem a songy na přání. Free Radio 107.

0: Free Radio. Ty první u toho, co letí. Freebox na Free Radio.
1: 17. hodina, 7. minutka, k tomu konečně si můžeme společně odstartovat úterní Freebox na 107 FM s datem 1. září 2026. Od mikrofonu a ze svého klasického místa se vám hlásí moje maličkost Lukáš Bartl a všem přeju pohodové odpoledne. Počasí dneska vyšlo na jedničku, venku pořád krásně, pořád nádherně, teplota nádherných 25 stupňů Celsia, 25 až 27, podle toho, kde se nacházíte, tak já myslím, že na dnešní odpoledne výborný. Na startu Freeboxu se o muziku postarají Diplo, taky Cameron Whitcomb, o další kousek se postará pan Marlon Hofstadt, i když to zremixoval pan Fisher, takže Marlon a Fisher společně, je to skladba It's That Time, no a potom už prostor pro vaše objednávky a vaše přáníčka. Posílejte klasicky na sociální sítě, taky na studiový e-mail studio@freeradio.cz. Využijte i aplikaci, kde můžete posílat buď hlasové zprávy nebo textové zprávy, no a nejlepší varianta samozřejmě telefonní linka Freeradia 790 107 107. Je to na vás, co si dneska pustíme, ale teď už Freebox na Free Rádiu. Užívejte poslech, hezké odpoledne.

víte, co to znamená? Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000 bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.

Muzika, la muzika. Songy na přání právě teď a tady je Free Radio 107 FM, úterní Freebox 17.20, to je přesný čas a my se podíváme na objednávky, které dorazily do studia. Je tady pozdrav, který posílá Jirka. Jirka to vychytal celkem dobře. Ahoj Lukine, dneska škola v pohodě, chtěl bych pozdravit kluky a rovnou je pozvat na party. Ne, dělám si srandu, mohl bys prosím zahrát Reginald Mio Dáme Party, právě proto, že jsme to dneska zvládli v poho. Díky a měj se Jirka. Takže Jirka pro své kluky ze školy, pro všechny pohodáře a taky pro všechny školáky, co to dneska v pohodě zmákli a v pohodě zvládli. Reginald Mio, Dáme Party, Free Radio 107 FM a muzika na vaše přání. Pohodové odpoledne, fríčkaři.

0: Posloucháte Free Radio 107 FM, aktuálně úterní Freebox, songy na přání a právě teď prostor pro posluchače Free Radio. Dáme si další objednávky. Topic Becky G, Sorry Papi za námi, přesný čas 17. hodina 26. minutka a teď rychlý přesun na telefonní linku. Kdo je tam? Halo, halo, Free Radio, prosím.
1: Ahoj, tady Míšo, hoky.
0: Míšo, super úterní odpoledne i pro tebe. Jak se ti dneska vede, jak se ti daří?
1: Jo, dneska se mám dobře, svítí sluníčko, ale já jsem doma, poslouchám tady Fríčko.
0: Já jsem taky ve studiu a taky poslouchám Fríčko. Dneska venku krásně počasí a k tomu si dáme další písničku. Miško, co jsi vybrala, co si pustíme?
1: Tak já jsem připravila pro Fríčko, že seknula kapy, po.
0: Dobře.
1: Budeme to hrát pro všechny posluchači Free Radio a budete v práce a pro Kristinku Kolibovou a pro moji celou rodinu.
0: Děkujeme za krásný vzkaz a taky za výběr další písničky. Sak Noel, Loka People, posílám to tam. Míšo, a tobě děkuji za telefonát, měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
2: Free Radio 107 FM 107 FM All
0: night. Letní petardička, Sak Noel, Loka People, What the fuck, Free Radio 107 FM stále s vámi a za necelé 3 minutky taky doprava. What the fuck?

Rádio 107 FM, úterní Freebox, za námi Zach Noel a před námi informace z brněnské dopravy a k tomu taky další hity a další hudební výběr od našich posluchačů. Dáme si vítěze hitparády 107 Fríčka, Oliver Tree a Joyride. K tomu za malý okamžik muzika na cestu do Hradce nebo po nové dálnici okolo Hradce, tady píšou kluci. Čau Lukine, zahraj prosím tě pro Skeptrika a Jatinka. Skeptrika a Jatinka, nevím jestli Jatinka, Jatinka, každopádně Skeptrika a Jatinka. Valíme na chalupu po nové dálnici okolo Hradce, bude to něco od skútru, ať to švíská. Hezký den všem, pa, pa, pa, pa, pa. Tak kluci, pa, pa.

0: a další ochutnávka německé produkce. A to je Salvator Mancuso a Freischwimmer Ricochet. Za malý okamžik pokračuje Freebox a Free Radio, před námi ale brněnská doprava. Jdeme na silnice.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Stále nám tady v dopravě dělá problémy několik komplikací. Pokud dneska míříte ještě svým vozidlem z práce nebo někam na cestě na nákup nebo tak, měli byste o nich určitě vědět. Takže chvilka pozornosti. Začínáme v Blansku, Gelhomova ulice, tady bouralo osobní auto s motorkou. Nehoda je se zraněním, projíždí se jedním pruhem. Buďte v Blansku opatrní. Na Brněnsku v Modřicích přímo v Chrlické ulici havarovalo osobní auto. Tady počítejte s omezením provozu a také se zdržením. Na průjezdu Brnem na opuštěné ulici na křižovatce s ulicí Křídlovická tady došlo ke střetu osobního auta s dodávkou a blokovaný je tam jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením. Další komplikace očekávejte v Brně na Křenové ulici. Tady došlo k dopravní nehodě osobního vozidla a provoz je tam částečně omezen. Intenzita dopravy. Podíváme se na situaci v Brně, co se nám tady událo nového. Stále ještě dlouhá kolona na Knínické ulici. Vypadá to, že kolona se pomaličko prodlužuje. Máme tam i policejní hlídky na Knínické i na Veslavské ulici. Prosím vás, buďte tam opatrní. Vypadá to na velké komplikace během dnešního odpoledne. Pokud máte jinou možnost, tak radši zvolte jinou trasu než přes Knínskou, ale pokud tam musíte, tak hodně velkou trpělivost. Kratší kolonu hlásíte ještě aktuálně na Poříčí, tam buďte trpěliví a k tomu ještě Táborská ulice, kde máme kolonu minimálně na 3 minutky. Naopak se nám uvolnila Žarošická ulice, tady kolona už zmizela, Jidovnická aktuálně bez kolony a na jihu Brna jsem se koukal ještě na situaci, která byla na úrovni Jihlavské ulice a i tady už kolona zmizela. Takže na tom jihu Brna se nám celkem situace uklidnila. Další komplikace očekávejte Táborská, Knínská. Snad odpolední špička bude pozvolna uvadat a vy se v pořádku dostanete tam, kam potřebujete. Pokud máte další novinky a další informace, posílejte přímo do naší aplikace a nebo rovnou volejte na dopravní linku Free Radia. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Brno, teploty aktuálně okolo 26 stupňů Celsia, v 7, v 8 večer teploty okolo 22 stupňů, no a noční teploty by se měly pohybovat okolo 15 stupňů Celsia. Večer a noc dnes bez deště a bez přeháněk. Zítra dopoledne očekáváme polojasnou oblohu, odpoledne se nám to malinko změní, bude tam přibývat oblačnost až na večerní zataženou oblohu, teplotní maxima zítra během dne 26 až 28 stupňů a noční teploty budou celkem nízko, někde mezi 11 a 12 stupni Celsia.
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: KIK. Víc pro podzim a pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
1: Free Radio. Free Radio. Tvoje denní dávka energie na 107 FM.

0: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat. Pivnice u Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Do Brna, do Prahy.
7: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníku a prodavníků.

0: Box na Free Radio.
1: Muzika na vaše přání právě teď a tady za námi Italo Brothers s peckou Loud and Wild a my se teď v 17:50 podíváme na další objednávku, kterou posílá Martin. Martin napsal, ahoj Lukine, dneska to je peklo, nestíhám v práci vůbec nic, hoď mi tam prosím tě něco od Kláse, dělá dobrý hity, teď se mi líbí jeho Sadness, pokud nehrála dej tuhle, pokud hrála vyber něco jiného, nechám na tobě, je to k vám do rádia a ke mně do práce, abych to přežil. Zdarec s pozdravem Martin. Martine, posílám ti muziku. Hlavně se drž, nikdy v tom nejsi sám. I vy ostatní posluchači, pokud máte někdy pocit, že je toho na vás moc, že to na vás spadá, že máte takový ten obrovský kámen na zádech, který nemůžete unést, zapněte se na chvilku 107 a já vám s tím pomůžu. Songy na přání jsou jako takové malé léčivosti nebo léčivé bylinky. Další bylinka právě teď, Klas Sadness. Martinovi moc krát děkuju a přeju mu hlavně, aby to v práci zvládl. Free Radio. Free Radio.

0: Free Radio.
1: Ještě jednou příjemný poslech všem na 107, taky všem, co nás posloucháte přes internet i v aplikaci. Lukin o mikrofonu a před námi Privacy. Ano, Pitbull. A taky Jason Derulo společně. Starec Lukine, prosím tě, potřebuju taky energii, jako ten chlapec, co psal přede mnou. Potřebuju dodělat ne v práci, ale něco na baráku. Mám tady hromadu dřeva a čeká to jenom na mě. Dám ještě jedno orosený a jdu pokračovat. Prosím, hoď mi tam bujach od Showtek, ať to dotáhnu. A je to taky pro tebe, tak já posílám k práci další muziku. A s dalším kouskem mi tady píše Ondra. Luke, prosím, mohl bys dnes napálit Mafia Connor Zuzulinka? Moc krát díky, s pozdravem Ondra. Ondro, ve Freeboxu je možný úplně všechno. Zuzulinka, bujach nebo Privacy. Aktuální nabídka na 107 FM. Přeju vám všem super náladu a příjemný poslech.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM. Derulo.

0: Kontra Zuzulinka, máme 9 minutek po 18. Dáme si rychlý přehled novinek. Chystám pro vás skladbu Careful, spolupráce DOD a Easy Bizu a za malý okamžik taky Lighter, tedy Galantis a 5 Seconds of Summer.
1: Free Radio, hudební novinky. To, co právě letí.
2: Dominika Mergová, Kali a

0: time. Posloucháte Free Radio na 107 FM, k tomu taky Freebox s Lukinem, za námi novinka, já na to mám spolupráce Alan Morin Kali a taky Dominika Mirgová, pecka, pro kterou můžete posílat hlasy i v hitparádě 107 Fríčka. Teď ale ve Freeboxu prostor pro telefonní linku Free Radio, kdo pak je tam? Halo, halo?
1: Halo, halo, je tady Cuda, který zdraví všechny posluchače a tebe, Luky.
0: Já tě zdravím, jsem rád, že voláš, co ty dneska, v práci, bez práce, po práci?
1: Ale už mám po práci, pohodička, u Fríčka, směju se.
0: No tak to je dobře, to je dobře. Takhle to má vypadat nejlépe každé odpoledne. Pohodička, ufríčka a k tomu široký úsměv. Teď ještě k tomu tvoje skladba, tvůj výběr a tvoje písnička. Co to bude a pro koho zahraješ?
1: Hele, bude to Calvin Harris, Smoke the Pain Away a bude to teda pro všechny posluchače, pro všechny pracující, ať jim ta práce jde, pro všechny, co někam cestujou, tak ať si užijou tuhle písničku, no pro Myšlenku s Amálkou, pro všechny děti, co mám za sebou první den ve škole, no a hlavně pro moji Aničku.
0: Krásný, člověče, krásný. Nebudu nic dodávat, posílám ti muziku a díky za pokec. Ahoj.
1: Taky díky, ahoj.

0: Tak to byl Calvin Harris dneska s přáníčkem od Suldy, Smoke the Pain Away. No a my se dvě minutky před půl podíváme na další hity. Před námi Regard, Call on Me. Krátce po počasí taky Robin Schulz a Erika Sirola, skladba Speechless. Další skladba je tady od Jakuba. Jakub napsal: Zdenec Lukine, pozdrav všechny do gastra. My bychom si přáli novinku Waterman Bam Bam. Dej to tam, ať to trošku ožije. Mějte se, Zdenec. Tak já děkuji. Největší porce muziky na vaše přání. Freebox na Free Radio. Každé pondělí, úterý, středa i čtvrtek vždy od 17. do 20. večerní. Tolik k těm aktuálním hitům, které jsou připraveny. Muzika, kterou vybíráte, už jsme připravili. A teď, jak jsem slíbil, rychlý pohled na silnice.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Radio.
0: Máme tady pár komplikací, které by vás dneska odpoledne ještě na vaší trase mohly zdržet. Dávejte pozor na průjezdu Blanském v ulici na Řadech. Na kruhovém objezdu došlo ke střetu osobního auta s motorkou. Na místě zasahují záchranné složky, dávejte tam prosím pozor. Další komplikace jsou na Brněnsku na silnici 3. třídy, je to v újezdu u Rosic. Tady srazilo osobní auto chodce, s opatrností projdete Kivadlově. Další komplikace v Blansku v Gelhornově ulici, tady dávejte pozor, osobní auto s motorkou, srážka osobního auta s motorkou, nehoda je se zraněním a projíždí se jedním jízdním pruhem. Další komplikace v okolí Modřic a v okolí Olympie, na Brněnsku v Modřicích v Chrlické ulici havarovalo osobní auto, počítejte s omezením provozu a také s narůstajícím zdržením. Další komplikace, Brno, Křenová ulice, tady došlo odpoledne k dopravní nehodě osobního vozidla a provoz je tam částečně omezen, buďte opatrní. Další komplikace v centru už nečekejte, vypadá to, že dopravní špička se nám pomalinku uklidnila, zmizela kolona z Křenovy, zmizela kolona z Táborské ulice, Gajdošová průjezdná, Jedovnická průjezdná, Žarošická průjezdná bez zdržení a bez komplikací, na jihu Brna už taky celkem klid, Poříčí opuštěná, Zvonařka, tady všude projdete bez komplikací a bez zdržení. Jediná kolona, která zůstává viset, je dálnice D1 mezi Vídeňskou a D2. Na D2 na přejezdu do Brna opatrně, no a kratší kolonu aktuálně potkáte také na Kněžické ulici. Na Kněžické zdržení do 3 minut, pak byste z toho měli být venku. Takhle tady vypadá aktuální dopravní situace. Pokud máte cokoliv nového nebo máte nějaké čerstvé info, rozhodně využijte aplikaci a nebo rovnou volejte na dopravní linku Free Radia. Přejeme šťastnou cestu a za všechny informace už předem děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude počasí Free Radia.
0: Máme půl sedmé a jednu minutku, teploty v Brně mezi 25 a 26, v 8 večer už teploty okolo 20 stupňů, noční teploty by se měly pohybovat okolo 15. Jinak to vypadá, že dnešní noc i večer bez deště a bez přeháněk. Zítra očekáváme dopoledne polojasno, odpoledne a večer více oblačnosti až na zataženo. Teplotní maxima zítra okolo poledne 26 až 28 stupňů Celsia. Zítřejší noční teploty budou celkem nízké, pouze 11 až 12 stupňů Celsia. Teď už ale skok zpátky do Freeboxu, Lukino mikrofonu a před námi Regard.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součásti do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme

0: www.dajkin.cz. Když práce, tak Dajkin.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
4: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
3: A mytí oken?
4: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
5: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
7: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.

0: Box na Free Radio.
1: 18. hodina, 45. minutka, pokračuje Freebox a Free Radio. Dneska tady 1. září, úterý, svátek má Samuel a taky Linda, kdyby náhodou poslouchala sestřenka, Linda Závodníková, tak všecko nejlepší, sestřenko, k dnešnímu svátku. No ale teď od těch svátků zpátky do Freeboxu a zpátky mezi vaše oblíbené hity. O další muziku se postará někdo z vás, jaký to bude hit, to nám prozradí telefonní linka. Kdo pak je tam? Halo, halo?
2: Dobrý den, tady Ota.
1: Oto, dobrý den i tobě. Jak se ti dneska vede, jak se máš?
2: Ale teď už dobře, už mám po práci.
1: Já si myslel, že už máš po škole.
2: To už dávno, no.
1: To už je nějaký pátek zpátky. My jsme tady měli takové krásné téma s holkama u předávaček. Vzpomínáš si svůj první den ve škole? Úplně jako první A?
2: Jo, hele, asi fakt moc ne, no.
1: Moc ne, ale jako něco z první, z druhé, z třetí, tak jako z těch malých ročníků, z těch mladých. Vzpomínáš si třeba na kamarády nebo první, já nevím, hozená houba, rozbitý květináč, rozbitý okno?
2: Člověče, fakt si nepamatuju.
1: Tak počkej, tak taky je možný, že jsi byl jako jiný děcko než já, že jo?
2: Tak to je jako 100%, jo, ale...
1: Někdo byl třeba takový jako slušnější, trpělivější, klidnější v té škole.
2: Ano, přesně, takový soulí, jo. Jo. Tak nemůže být jak ty.
1: Já vím, no, jako o mě věděla celá škola, když jsem jako ve škole byl. Dobře, takže ty jsi byl jakoby ten klidnější chlapec a takový ty květináče, rozbitý okna, nic takovýho se nekolem tebe nedělo.
2: No, ne, to se nekonalo.
1: To se nekonalo, tak to je hezký vědět. Takže vzornej, dochvilnej školák.
2: Aj tak se dá říct.
1: Co ta dochvilnost? Chodíš teďka včas do práce nebo stává se ti občas, že jdeš pozdě, zaspíš a podobný akce?
2: To se právě nestává, no.
1: To se právě nestává, ano. Kdo byl, přátelé, v mládí, vzorný a dochvilný, tak mu to zůstalo. A mně ta nedochvilnost, mně to taky zůstalo, no, to je pravda. Do dnešní doby se s tím časem někdy

0: Peru. Teďka necháme ale mládí a vzpomínky a tyhle věci a zapojíme se zpátky do dnešního Freeboxu. Dneska je to perfektně roztančený, perfektně rozjetý a teďka máš prostor ty pro svoji píseň. Co to bude a komu zahraješ?
1: Ale bude to LOV, bude to pro tebe, pro Cundy a již zmíněný vlastně pro všechny děti, kterým to dneska letělo. No. A pro moji dceru, Kristýnu.
0: Jak se tvářila? Dneska dobrý?
1: Ale těžko říct. Já jsou v zahraničí, takže nemám páru.
0: Nemáš páru, seš daleko. Dobře, tak Kristýnku zdravíme, přejeme, ať se jí tam líbí, jak to všechno klape ve škole podle jejího plánu. A tobě do zahraničí právě teď Steve Modana. Díky za pokec a měj se krásně. Ahoj.
1: Taky, děkuju, měj se, čau.
0: Dámy a pánové, Free Radio 107 FM, tohle byl Ota vždycky rád vybírá taneční muziku. Sami slyšíte ty důvody, přestože prostě dneska první den školy maká jako šroubeček, je v zahraničí a vydělává kačky. Máme to všichni docela podobně. Takže pokud máte někoho v zahraničí, i tady ze studia Free Radia mu můžete poslat pozdrav, anebo třeba jeho oblíbenou písničku. Oto, tobě ještě jednou posílám pozdravy a díky za výběr téhle bomby.

0: Úžasná petarda, taneční záležitost, Steve Modana, Louis, hudební výběr od Oty, Oty zdravíme, děkujeme ještě jednou. No a teď se na to jakoby navázalo, protože i další vzkaz pojednává o škole, o školácích a o těch situacích, které se teď jako budou stávat. Jo, pozor, děti se vracejí do školy a občas si přinesou domů třeba, nevím, roztržený koleno, já jsem to nosil každý den, zelený kolena, roztržený kolena, odřený kolena a podobně. A mám tady takový krásný příběh, píše, moment, já se pojám na konec toho vzkazu tady, táta Olda, tak píše Olda, ahoj Lukaso, naše malá byla taky dnes ve škole, hned si přinesla odřené koleno. Na moji otázku, jak se ti to prosím tě stalo, se usmála a odpověděla, to Vojta. Pozdrav posíláme pro naši malou Evičku a taky pro všechny školáky, co ladí frýčko. Zahraj jim tam prosím tě Pedro, Pedro, Pedro, oni to fakt milujou. Díky, táta Olda. Oldo, díky za vzkaz.
1: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.
0: Já úplně, přátelé, úplně vidím tu Evičku. Jak se ti to prosím tě stalo? To Vojta.

0: Box na Free Radio.
1: Je to krásné, pomaličku se nám tady hromadí ty příběhy ze školy a písničky pro školáky a za chvilku tady budou písničky pro paní učitelky a písničky za vysvědčení a tak dále a tak dále. Důležitý je, že jsou tady pořád naše oblíbené písničky. Ano, Freebox a Free Radio, songy na vaše přání od pondělí do čtvrtka vždy ve stejném čase od 17. do 20. večerní. Za 5:07 to je aktuální čas, hodina jako na kostele, tak jdeme za další muzikou. Alexandra Sten a Donny Set Me Free. Další objednávka je tady od Patrika. Patrik napsal: Luku, já už mám taky několik let po škole, ale těch historek by se našlo hodně. Od zapálených dveří, ježišmarja, až po rozbité okno pana školníka a tak dále a tak dále. Hoď tam prosím tě Macklemora, Can't Hold Us, a zahraj to pro všechny, co mají divoké vzpomínky jako ty a já. Měj se, Patrik. Paťo, moc krát.

0: Patrika, tedy Ken Holdas, Mr. Macklemore, za okamžik Dark Love a DJ Antoine. Takhle vypadá tedy aktuální nabídka na 107 FM. DJ Antoine, Macklemore, taky Alexandra Sten. Od mikrofonu zdraví Lukáš Bartl a doufám, že si večerní Freebox užíváte na 107%.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107

0: Největší porce hitů na přání pokračuje, za námi Geoda Silva, Bamboleo, 19 hodin a 12 minutek, pardon, malé jsem řekl 19 minut, ne, 12 minut po 19. pokračování Freeboxu, kde se pro vás chystá skladba Boy You Turn Me, tady spolupráce Felixen a Kaskáda, dáme si tady produkci z Německa, no a potom už další objednávka, píše mi tady Janička, Lukášku, potřeboval bych dneska trošku zvednout náladu, nemůžeš zahrát něco od Rudimental, moc krát díky, s pozdravem Janča. Janča Verná, posluchačka Free Radio, Jani, tak já to zařídím. Před námi tedy Felix Jan Kaskáda a pomaličku už se rýsuje další objednávka a dáme si něco od projektu Rudimental.
1: Našli se prachy, hledá se majitel. A víte, co to znamená?
2: Ano!

0: Free Radio 107 FM, taky Free Box, 19. hodina, 19. minutka, za 3 vteřiny, 19. vteřina, takže máme, pokud máte digitálky, tak 19. Jinak zkrátka blíží se půl osmé, o půl osmé Lukyho vtípek a do té doby songy na vaše přání. Pokračování Free Boxu právě teď, no a je tady prostor pro další vzkaz a objednávku, tentokrát to bude telefon. Kdo je na druhé straně? Halo, halo?
1: Halo, halo, tady? Posluchačka
0: Léňa. Léňa, no Léňo, vůbec to nezní jako, že nemáš elán do života, ale měl jsem tady podobnou situaci. Byla tady taky posluchačka Janička, která říkala, že by potřebovala dneska trošku jako doplnit ten elán, zvednout náladu, dobít baterky a tak podobně. Jak je to u tebe dneska?
1: No, já jsem na tom podobně jako ta Janula, taky dneska potřebuju nějakým způsobem dobít baterky, protože jsem se dneska ztrácí po zjištění jedné informace, která je prostě absolutně nepravdivá a milná, takovým způsobem stekla, že jsem si říkala, ty brďo, mám já tohle za osebě, tak jsem si říkala, Leňo, klid, ty víš, jaká jsteš, víš, že to není pravda, ale prostě to okamžik mě to tak vyšťavilo a tak na, nebudu prostá do telefonu, a do éteru, takže prostě jsem měla energii na 100% a po téhle informaci, co jsem se dozvěděla, tak ta energie spadla na asi minus 90%.
0: Hezky. Plus minus krát.
1: Ty brdě, já dneska potřebuji nějakým způsobem nakopnout, ale už jenom to, jak jsem tě poslouchala, když tam měl toho posluchače z toho zahraničí, teď nevím, to nespomenu si to jméno, ale
0: Ota.
1: To je hodnička.
0: Ota.
1: To, a teď ten chlapeček, ty odřený kolena, tak je to rozesmálo, říkám, jo, tak přesně tyhle typy energie já potřebuji dneska rozbit.
0: Výborně, takže naštěstí to pořád funguje a kdykoliv máte, přátelé, podobné pocity, jako teď Leňa popsala, tedy pokud ty pocity máte 17 až 20, tak zavolejte mě, aspoň se z toho jako vypovídáte, dáme tam nějakou skladbu a ono vás to tak jako malinko svede od těch průšvihů a problémů a negativních věcí na tu trošku aspoň pozitivnější kolej. Já se teda budu snažit, aby vás ta muzika tak trošku jako rozptýlila a abyste na večer v hlavě, před usínáním hlavně a předtím, než půjdete spát, neměli v hlavě takový nesmysly. Tak, ano, nesmysly a špatné věci, přesně tak. Leňo, takže pojďme na tvoji skladbu, taková hudební očista právě teď na Free Radio a meditace pomocí písniček. Jaká písnička to bude pro tebe?
1: Swedish House Mafia Sound.
0: Máme to tak. Máme to tak domluveno, Swedish House Mafia, skladba Greyhound je připravená. Já vím, že budeme hrát určitě pro tebe, ale pokud bys to ráda někomu věnovala, tak to nechávám na tobě.
1: Určitě pro mě, určitě pro tebe, pro všechny, co poslouchají, pro všechny děti, co dneska šli do školy, ať už to byla následná třída, nebo pro někoho, jako byla moje nejmladší neteřinka první třída, tak pro mě jako krásný vstup do první třídy, ať se to tam krásně užívá, tam má spoustu hodných a perfektních kamarádů, pro druhou neteřinku, která je ten třetíčka, a prostě pro všechny lidi, pro zlepšení nálady a pro úsměv na tváři.
0: Děkujeme, děkujeme, měj se krásně a zase příště budeme se těšit. Ahoj!
1: Já zatím, mějte krásně, Luky, ahoj!
2: Hrajeme podle tebe Freebox na Free Radio.

0: Lukyho vtípek. Moje výplata je tak trošku hybrid. Půlka na benzín, půlka na elektřinu.
1: Free Radio, Free Radio. Tvoje denní dávka energie na 107 FM.

0: and you should know. Freebox a Free Radio, další objednávky právě teď a tady telefonní linka volná. Kdo pak se dovolal? Halo, halo?
1: Zdraví, posluchač Martin ze Slovenska.
0: Ahoj Martine, tak co, jaký to je na Slovensku?
1: Parádní.
0: Já jsem myslel, že to trošku rozvedeš. Dobře, děkujeme za popis tvého krásného dne na Slovensku, je to parádní. Tak teď si dáme další parádní písničku. Takže jakou písničku si, prosím tě, vybereš dneska ve Freeboxu?
1: Emily Justice, Cítí vůni lesa.
0: Dobře, jdu připravit song, komu zahraješ?
1: Pro všechny nedovolené, pro všechny flíškaře, pro všechny kastu, pro všechny rozhozaky a pro tebe.
0: Já děkuju, měj se krásně, užívej Slovensko, ahoj!
1: Čau!

0: Electric, Katy Perry, Free Radio 107 FM, největší porce muziky na vaše přání a teď už další objednávky, jdeme na věc. You've got the power now. Telefonní linka vyzvání, Free Radio 107 FM, kdo pak je tam, halo, halo.
1: Lukáš, Tomáš Werner.
0: Tomáš Werner vybírá další písničku, Tomíku, co to dneska bude?
1: Dneska by to byla Lady Gaga Just Dance.
0: Dobrá, připravíme Lady Gaga, komu zahrajeme?
1: Dneska to budu hrát mýmu nejlepšímu kamarádovi Pavlíkovi Vandasovi a mé kamarádce Esterce Láznové.
0: Zdravíme oba dva, jsem rád, že jmenuješ, posíláme Lady Gaga Just Dance. Je to všechno, Tome?
1: Je to všechno.
0: Děkuju za výběr a měj se hezky i ty, ahoj!
1: Lukášku, ahoj!
2: Nevaž se, rozvaž se! Já rád játra, ty rád játra. Popokate, Peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
3: Na mě nevyslážu, to je jazyčisko.
2: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
4: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
5: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
4: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
5: Takže čím víc jezdíte, tím méně platíte.
4: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
2: Hrajeme podle tebe Freebox.

0: Rádio. První v Brně s nejnovějšími hity.
1: Around the world.

0: Freebox na Free Radio.
1: Freebox na Free Radio pokračuje za námi Zoo od Shakiry, filmová muzika a filmový hit. No a teď se podíváme na další hit z telefonní linky Free Radio. Kdo je na druhé straně? Haló, haló.
2: Krásný podvečer, přeji Karel.
1: Je to Karel. Karle, krásný podvečer samozřejmě i tobě, i všem, co ještě ladí Free Radio. Karel volá aktuálně z domu nebo z práce?
2: Z domu, opět na dvoře a kochám se oblohou.
1: Kája, opět zasněnej, stojí normálně na dvoře. Mně to připadá jak z nějakého filmu, jak kdyby byla ta kamera nahoře nad tím domem a za tím domem pomaličku, jak to přejíždí přes ten dům, tam stojí ten Kája v tom pyžamu, roztažený ruce a kouká na to nebe. Kájo, tak jaký byly dneska červánky?
2: Červánky byly opět velice zajímavé, ze žluto, bílo, oranžové, se to opět vybarvilo do šeda, no a za chvíli to začne a začne se smíhat.
1: A my se blížíme zároveň s tím smíváním taky ke konci Freeboxu. Jsou tady poslední kousky a poslední objednávky. Karle, ty máš na starosti jednu z nich. Jakou si dáme ještě písničku na závěr Freeboxu a co jsi dneska vybral?
2: Protože nemám pyžamo a mám modré tričko, tak si dáme Tiesto a Stevie Appleton Blue.
1: Ano, Tiesto a Steve Appleton Blue. Muzika je připravená. Zeptám se, pro koho dneska bude tato písnička?
2: No pro tebe a pro všechny, kteří mají naladěno.
1: Já moc krát děkuju, Karle. Výběr je jasný, písnička je připravená. Měj se moc hezky, měj se moc krásně. A díky, že ladíš Free Radio. Ahoj!
2: Děkuju, krásný večer, ahoj.
1: Ahoj. Takže tohle jsou poslední objednávky a poslední kousky, mezi kterými se objeví právě zmíněná skladba Blue. Tiesto a Stevie Appleton. Těsně před koncem Freeboxu taky David Guetta, Alok a Stick Figaro s novinkou Run Run River. A na závěr je tady ještě přáníčko, speciálně od Tomáše. Ahoj Luky, prosím tě, zahraj Alexia, I Feel Feelings. Teď, jestli hraješ, a bude to pro naší Lindu z Chalupy, která dneska slaví svátek. Děkuju, píše Tomáš. Tomášku, tady je Alexia. Tady závěr dnešního Freeboxu. Úterní písničky na přání končí. Od mikrofonu se loučí Lukáš Bartl a přihlásím se opět zítra odpoledne. Do té doby se mějte krásně, laďte Free Radio a žijte naplno. Zítra. Čau.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra.

0: Daj.
1: Našli se prachy, hledá se majitel. A víte, co to znamená? Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.
2: Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107.

0: čím si vylepšit neděli.
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
1: Free Radio 107 FM.

0: čím si vylepšit neděli.
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pafundo?

si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho! Dobrý energii. Energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Víte, co to znamená?
1: Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.

Nejvíce kultovních retrohitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Na mě nemyslá, že to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Rádiem.

0: Free Radio. Jde první u toho, co letí.
1: Respect your vibes. Spread them well. Around the world.

víte, co to znamená? Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.

0: i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.